0: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

zavři oči, promítnu ti na víčka pět. Promluv ke mně Bůh, promluv ke mně Bůh, distorted moves, distorted moves.

0: Rádio 1. Větší než ještět.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Na make-upu hvězd lokálního významu. Neapolská žluť i žlutá chuť. Naši budoucnost nevidím zrovna růžově.
1: Raz, dva, tři, čtyři.
2: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

stovka srdcí, co jednou bude hodnotit všechno, co chce i to, co nechce, váhu, která nejde překlopit.

0: Plzeň je druhým hlavním městem. Má Radio 1 na 97,5.
1: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Come on, baby, like my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná.

byl plný sál. Taky jsem chyběl, každý se nedostal. A už to začínám chápat, už se napíná luk.

0: Andrej.
1: Blbě?

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+?
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já

I'd like to rearrange it.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mami, víš, co je tohle?
3: Sanitka?
2: Ano.
3: A víš, kdy sanitka houká?
2: Když nikomu jede na pomoc.
3: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
4: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
5: Čekají vás záchranářské speciály,
4: moderní sanitky,
5: ukázky první pomoci
4: a program pro celou rodinu.
5: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
4: Vstup zdarma.
5: Více na praha.eu.
6: Reklama na Radio 1.

0: Dobré ráno, i v tuto šílenou hodinu je s vámi Rádio 1.
1: Krásné dobré ráno, milí posluchači. Rádio 1 je čtvrtek 13. srpna roku 2026. Před minutou odbyla 6. hodina raní, a to znamená, že začíná raní směna na Rádio 1, klasická to tříhodinovka. Dnes vás bude touto směnou provázet Mikuláš Růžička, na což se moc těším. Jak obvykle nás společně čeká, pokud budete poslouchat Rádio 1, poměrně poklidný set. Kam taky spěchat? Když venku se pořád něco děje, tak aspoň my se můžeme na chvíli zasnít. Doufám, že vás k tomu následující hudba a čas strávený s Rádiem 1 alespoň

Ambient v podání projektu Form and Sand a Six Missing, skladba nazvaná Circle 72, v závorce Summer Hum. Další minuty budou patřit projektu Arlo Parks a skladbě nazvané Floyd, ve které hostuje John Glacier.

0: Reklama Rádia 1.
1: Letní kino Dlabačov od úterý do soboty před kinem Dlabačov. Promítáme Kory z Mekio, Belmonda, Macourka, Spielberga, filmy Noir a japonské horory. Letní kino Dlabačov, CZ. Letní kino Zámek Veleslavný. Ve čtvrtek a v sobotu v Zámeckém parku. Promítáme Almodovara, Smoljaka a Svěráka. Kino na zámku, CZ. Letní kino Gabriel. Ve středu a v neděli Gabrielu Lovci. Promítáme Oscarové hity a klasické filmové muzikály. Kino Gabriel, CZ.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Karton proseka za 42 korun bez DPH.
7: V Makro, ano.
6: Stačí nakoupit italské produkty za minimálně 7000 korun bez DPH a karton Valmarone Prosecco získáte za mimořádnou cenu. Akce platí do 31. srpna. Tak neváhejte. Vaše Makro.
8: Reklama na Radio 1.

Bonobo a Always on Your Side v sklepe, ve které hostuje Joe Crooks. Je 6:24, posloucháte Radio 1. Od mikrofonu vám příjemný poslech přeje Mikuláš Růžička. Teď půjdeme za britskou kapelou Goldfrapp, která je na scéně už od roku 1999. Pustím vám skladbu Happiness.

0: jedna.
1: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Fuchsem série Opener koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický skvělý jména, máme pro vás fresh nový jména, máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Lístky kupuj na fuchs2.cz.
2: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci, kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Reklama na Radio 1.

Spolupráce kanadského producenta Priory a německého skladatele Ludvíka AF ve skladbě Three, kterou jste mohli slyšet na Radio 1 ve 6:45. Teď už projekt I Low, zpěvačka Dava Salfati a skladba Besides Everything.

0: Bezmez Moon Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmez Moon Noise.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 29,90 a vepřovou plec bez kosti 1 kg za 54,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice.

0: Prosecco získáte za mimořádnou cenu. Akce platí do 31. srpna. Tak neváhejte. Vaše Makro.
1: Reklama na Radio 1.

Julia Holter, americká zpěvačka, skladatelka a hudební producentka, která zraje jako víno, dalo by se říct, a navíc 21. srpna, což už je za pár dnů, vydá nové album, bude se jmenovat Materia a jde prostřednictvím labelu Domino. Vy posloucháte Radio 1, je 7 hodin 2 minuty, od mikrofonu vám příjemný poslech, přeje Mikuláš Růžička, začíná 7. hodina ranní, jak jinak než skladbou Moon, Sun, Anything, The Ecstasy of Saint Teresa.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Milí přátelé, i pro tento týden jsme pro vás nachystali 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Nejprve mistr basů Dizzy Rascal a jeho nový single So Hot. Dizzy Rascal chystá album, které vyjde v září. Kanaďanka Maz, jejíž single Track Suit vyšel 2. června, navazuje na její indie elektronický katalog a my si nasazujeme tuto skladbu

Novinkou třetí je track Daniela Averyho s názvem Lemon. Je součástí jeho aktuálního dvouskladbového EPčka. New Yorkské kvarteto Star Cleaner Reunion ohlásilo svoje debutové album Umbrella na 25. září. Představuje se v hitparádě ze skladbou Never Odd or Even.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží CDčko Jediný na světě od hudebnice Báry Zmekové.
1: Jediný na světě, co mě mate, že radostí někdy, až srdce bolí.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

Cochrane, A Dream to Fate. A teď Peter Gall a skladba Glow z chystané desky Drum Seeds. To všechno na Rádiu 1 v 7:30. No a následující okamžiky budou patřit Alvinovi a Alfonzovi. Nazdar kluci, moc vás zdraví, Streets Mickey. Mám tady pro vás jednu speciální písničku, protože před malou chvíli volal váš tatínek a chce a moc by si přál a určitě vám to udělá radost, abych vám pustil skladbu Rád vařím, protože váš táta rád vaří. Je to skladba od Mědi lidi. Tak mávám takhle prostřednictvím Rádia 1, těším se někdy na viděnou a posílám vám Mědi lidi, rád vařím.

nežijí Číňani, tak země kole vydrží 3 neděle. Moc se voze na velikých vozech, veliké motory, moc papají, moc pijí, moc, všecko moc, hrůza.

0: Reklama Rádia 1.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
3: Way Down We Go Tour 2027.
2: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Reklama na Radio 1.

0: výstavě Data, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix. Buďte in.
3: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Reklama na Radio 1.

0: si minigolf!
1: V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
4: Tam tamy duní, kouř stoupá.
5: Trutnov, potr všech festáků.
4: 13. až 16. srpen.
5: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými travami. Tipi, indiáni, humanoman. Hvězdárna bohoslužby a kozáka tam.
4: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůží.
6: Zdravím vás jako náčelník.
7: Já taky budu tam.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
11: Myslím, že to bude za C. Gumák.
10: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek G, čili G jako guma.
12: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
13: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
14: Reklama na Radio 1.

i Cloud Sky a skladba nazvaná Surf Iker. I tu věc jsem našel tady ve složce nové v našem Kartmasteru na Rádiu 1. Je mezi nimi i další zajímavá skladba nazvaná Mayoi od japonského skladatele Akitsugu Fukushimi. No a těšte se třeba na Hazel English nebo Jordana Petersona. Tak příjemný poslech s Rádiem 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje 17. ročníkem multižánrového festivalu Cool v Plotě. Genius Loci města Písku se v pátek 11. a v sobotu 12. září promění v přehlídku umělců, kteří vystoupí sólově. Program osciluje mezi žánry, jakými jsou elektronická hudba, new folk, jazz, experimentální hudba a další. Festival se odehrává na několika místech v historickém centru města. Letos se můžete těšit na více než 30 umělců z Belgie, Velké Británie, Polska, Slovinska, Běloruska, Rakouska, Slovenska a řadu objevů z Česka. Více info na coolvplotě.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Cool v Plotě najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za Váguse. Leshoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Alice Horáčková Neotevřené dopisy. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Rádio 1 dozněla skladba In the Night v podání Becka. Je 8 hodin 21 minut a teď už se rozeznívají první tóny skladby Coldplay v podání Coco and Clay.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dnes Petr Bursa. Jmenuje se Obsession.

0: srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letniletná.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní z Club Card nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
4: Mami, víš, co je tohle?
5: Sanitka?
4: Ano.
5: A víš, kdy sanitka houká?
4: Když nikomu jede na pomoc.
5: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
6: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
7: Čekají vás záchranářské speciály,
6: moderní sanitky,
7: ukázky první pomoci
6: a program pro celou rodinu.
7: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
6: Vstup zdarma.
7: Více na praha.eu.
8: Reklama na Radio 1.

REF, norský mysteriózní projekt z Osla. Skladba Laurin z chystané desky Evocation. Na rádiu 1 v 8.45 je pomalu na čase, abych se rozloučil, a tak mi dovolte, abych zabrousil do programu na rádiu, protože od 9 už studio opanuje Honza Marek, bude vysílat do 12 hodin, od 12 potom do 3 Jana Kománková, od 3 do 6 se těšte na výběr hudby v podání Stanislava Zimy a od 6 do 7 tu pro vás budou Odvážné palce a Iveta Nebesařová. V 7 hodin klasicky CD non-stop, dneska deska Melodrama od Castlebeat, v 8 hodin potom hit paráda Rádia 1 a v 10 hodin AM 180. Na webu Rádia 1 najdete taky pohledy do hitparády Rádia 1 a do Velké sedmi. Taky tam najdete spousty užitečných informací ze světa hudby a kultury obecně. A taky tam visí můj tracklist pod jménem Mikoláš Růžička. Já doufám, že se vám dnešní, že jsem vám dnešní ráno zpříjemnil výběrem hudby a budu se těšit za 14 dnů v 6 hodin ráno tady ve studiu Rádia 1 naslyšenou. Do té doby se mějte moc hezky. Ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
7: Karton proseka za 42 korun bez DPH.
8: Makro, ano.
7: Stačí nakoupit italské produkty za minimálně 7000 korun bez DPH a karton Valmarone Prosecco získáte za mimořádnou cenu. Akce platí do 31. srpna. Tak neváhejte. Vaše Makro.
9: Reklama na Radio 1.

9 hodin 9 minut. Rádio 1 vysílá. No a od mikrofonu už vás zdraví Jan Marek, který tady s vámi bude až do 12 hodin. Díky za celé ráno od 6 Mikymu Růžičkovi. Po mně od 12 se můžete těšit na Dagiho a poté od 3 až do 6 klasicky na Standu Zimu. Začali jsme londýnským producentem, který si říká St. Jude, jeho jméno je Jude Woodhead a vydali jsme se do roku 2022 na jeho album Signal, trochu tematicky se skladbou Late Summer. Teď už ale novinky, Los Angeleská skupina Jaw Dropped a jejich nový single skladba Cup, právě teď na Rádiu 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Letní kino Dlabačov od úterý do soboty před kinem Dlabačov. Promítáme Kovry z Mekio, Belmonda, Macourka, Spielberga, filmy Noir a japonské horory. Letní kino Dlabačov.cz. Letní kino Zámek Veleslavný. Ve čtvrtek a v sobotu v Zámeckém parku. Promítáme Almodovara, Smoljaka a Svěráka. Kino na zámku. CZ. Letní kino Gabriel. Ve středu a v neděli Gabrielu Lovci. Promítáme Oscarové hity a klasické filmové muzikály. Kino Gabriel. CZ.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Reklama na Radio 1.

Ze Švédska nám o sobě dává vědět Jan Clean se skladbou novinkou Robot Boy, coverem hudebnice Robin. Teď už se přesuneme do Ameriky. Lale Neal s novým singlem skladbou Slip Away právě teď.

Tohle bylo představení nové desky skupiny The Mountain Goats, která nese název Days, a hráli jsme si skladbu Best Hard Rock Albums of 2013. Teď už se přesuneme do Londýna. Skupina West Side Cowboy vydala další single s podivně českým názvem

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje 17. ročníkem multižánrového festivalu Cool v Plotě. Genius Loci města Písku se v pátek 11. a v sobotu 12. září promění v přehlídku umělců, kteří vystoupí sólově. Program osciluje mezi žánry, jakými jsou elektronická hudba, new folk, jazz, experimentální hudba a další. Festival se odehrává na několika místech v historickém centru města. Letos se můžete těšit na více než 30 umělců z Belgie, Velké Británie, Polska, Slovinska, Běloruska, Rakouska, Slovenska a řadu objevů z Česka. Více info na coolvplotě.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Cool v Plotě najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Alice Horáčková Neotevřené dopisy. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Je 10:15, vy posloucháte Rádio 1, no a my pokračujeme v proudu hudebních novinek. Dohrál nám 1-800 Mikey se skladbou Pleasant Morning a já doufám, že Pleasant Morning je to, co právě teď zažíváte. Teď už hudebnice, která se říká Grumpy, a tady je single skladba OPL právě teď na Rádio 1.

0: všechno.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Bezmes, Moon, Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmes, Moon, Noise.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
7: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
8: Reklama na rádio.

Je 10 hodin 1 minuta, vy posloucháte Rádio 1 a tady je náš kulturní servis. Z kategorie festivaly právě nám probíhá festival Letní Letná, mezinárodní festival nového cirkusu a divadla v Letenských Sarech v Praze. No a dále tady máme festival Landscape, multižánrový festival na téma krajinu, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Z kategorie galerie. V galerii Středočeského kraje tam vystavuje Radim Langer výstavu s názvem Trasumanar. V Národní galerii Praha ve Veletržním paláci tam se už teď na Františka Koblihu a jeho cyklus Máj. V Doxu Radka Bočevič a Faust. V galerii hlavní města Prahy v knihovně výstava Expanze v Přírůžský letech 2013 až 2025. Ve Středočeském muzeu v Rosokách u Prahy výstava Trnkova zahrada 2. V Rokafé kolektiv autorů a výstava Wall of Hope. V Kunzále Praha William Kentridge a The Battle Between Yes and No. V Moravské galerii v Brně Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. V Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze výstava Chata, fenomén ve světě moderní architektury. V Meat Factory, konkrétně v galerii Zeď, si můžete těšit na Tomáše Mituru s výstavou Chasing Shadows. V galerii etc. Art Jiří Staněk a jeho Kůže času. V Pragovce galerii výstava Martina Nitry a Ivy Davidové s názvem Killing the Flowers Won't Delay Spring. V Osmice Humpolec výstava Present Perfect, otisky času v současné keramice. Artoto galerii v Uhelném Míně Timo a jeho výstava Bude. Ve Veletržním paláci v Tuskulum a na dalších místech v Praze a v Pardubicích Bienále ve věci umění 2026. Galerii Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček a jeho zvukové projekty. Galerii C12, společná výstava Viktorie Beldové, Karolíny Kušerové a Barbory Maté s názvem Home Sweet Home. Galerii Rudolfinum, výstava Datas, The Data and the Sovereign. V Trafogalerii Dana Bartoníčková a Jakub Titikalo a výstava Fragmenty dne, světla noci. Ve Vile Pele si můžete v 6 hodin těšit na komentovanou prohlídku k výstavě Antonína Stříška, výstavě s názvem Svět odvedle. V Novoměstské radnici Melodie ročních období, v galerii Panská 1 v Českých Budějovicích, Budějická vlna. Ve studiu Prona v Lounech výstava Human Nature, no a v The Chemistry Gallery Tomáš Jetela, Tomáš Němec a Václav Misař s výstavou Joie de Vivre. No a na Rádiu 1 se můžete od 12 hodin netradičně v záskoku za Janu Kománkovou, které přejeme brzké uzdravení, těšit na našeho pátečního jezdce Dagiho Arianese. Po něm už klasicky od 3 do 6 Standa Zima. Budou tedy také nějaké soutěže, tak pečlivě poslouchejte. A dále v 6 hodin se můžete těšit na pořad Odvážné palce o filmových premiérách týdne. V 7 hodin zazní CD non-stop s kapelou, projektem Castle Beat a album Melodrama. Od 8 Jerry Žák, a který uvede hit parádu Rádia 1, kde představí 5 novinek a také žebříček skladeb v hit parádě, který se řadí dle vašeho posluchačského hlasování a vy dnešní kolo ještě můžete až do 12 hodin ovlivnit hlasováním na webu radio1.cz. No a na závěr dne od 10 až do půlnoci pořad AM180 s Kubou Hoškem a Štěpánem Bofem. To byl kulturní servis na Rádiu 1, no a my si jdeme pustit Whitmer Thomas se skladbou Terminal Crew of Dudes. Za chvilku.

0: Inhaluje. Panáku, blbec,
1: inhaluje.
2: Doufám, že ne
1: růži. Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Rádio 1.

0: tady zní ve dne v noci. To je, co by to mohlo být? Hele, není to datel? No, je to dost podobný, ale to není datel. Zní to jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu Rádia 1.
1: Deset hodin, 17 minut, vy posloucháte Rádio 1. Před chvilkou nám tady dozněla skupina Slow Pulp se skladbou Spill. No a teď už další skladba, další novinka, kalifornská skupina Death Valley Girls se skladbou Message from the Venus Flower.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Když do školy, tak neporazitelně! V Albertu tento týden! Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Karton proseka za 42 korun bez DPH.
10: V Makro? Ano.
9: Stačí nakoupit italské produkty za minimálně 7000 korun bez DPH a karton Valmarone Prosecco získáte za mimořádnou cenu. Akce platí do 31. srpna. Tak neváhejte. Vaše Makro.
11: Reklama na Radio 1.

0: Je to tak, je tady skutečně soutěž Rádia 1. A to ne tak leda, jaká soutěž, protože se jedná o náš soutěžní speciál Kulturní léto. Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje 17. ročníkem multižánrového festivalu Cool v Plotě. Genius Loci města Písku se o víkendu v pátek 11. a v sobotu 12. září promění v přehlídku umělců, kteří vystoupí sólově. Program osciluje mezi žánry, jakými jsou elektronická hudba, new folk, jazz, experimentální hudba a další. Festival se odehrává na několika místech v historickém centru Písku. Letos se můžete těšit na více než 30 umělců z Belgie, Velké Británie, Polska, Slovinska, Běloruska, Rakouska, Slovenska, Polska a řadu objevů z Česka. Více informací o festivalu najdete na adrese coolvplotě.com. No a co v rámci kulturního léta můžete vyhrát? Budou tady dvě vstupenky na festival Cool v Plotě, voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, podložku pod myš od Connected, originální triko od Les Houbeles, no a 28. srpna získá jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín. Ještě mi nevolejte, ale můžete si klidně napsat telefonní číslo do našeho studia, které je 210 323 919. Já mám telefon zatím zablokovaný a odblokuju ho teprve, až přečtu správnou otázku pro dnešní den, která zní: letošní Cool v Plotě doplní významný manchesterský rodák Stuart McCallum. Jaký je název dua, se kterým naposledy vydal album s názvem Land of My Other? A já vám dám rovnou možnosti. Je to buď Cinematic Orchestra, nebo Salthouse, a nebo The Breath. Volat na číslo 210-323-919 můžete právě teď. Tak a já tady mám prvního volajícího. Ahoj, tady je Honza.
1: Ahoj, tady Ondra.
0: Ahoj, tak Ondro.
1: Zkusím Cinematic Orchestra.
0: Bohužel, Ondro, musím tě zklamat, Cinematic Orchestra to nejsou, je to jiné duo. Ale děkuji za zavolání. Dobra. Děkuji za zavolání.
1: Taky,
0: hezký
1: taky,
0: den.
1: Taky.
0: Tak ahoj.
1: Taky přeju, ahoj.
0: Tak a máme tady druhého volajícího. Ahoj, tady je Honza.
2: Ahoj, tady Mirek.
0: Ahoj, Mirku. Tak před tebou už bylo vystřeleno The Cinematic Orchestra, takže ty máš možnosti buď Salthouse, anebo The Breath.
2: Já si myslím The Breath.
0: Říkáš to naprosto přesně. Je to skutečně duo The Breath, které v roce 2023 skutečně vydalo album s názvem Land of My Other. Já ti gratuluji, ty si právě v rámci kulturního léta vyhrál nejen dvě stupenky na festival Cool v Plotě, ale ještě celou řadu dalších výher. Gratuluji moc.
2: Děkuju.
0: A já ti jenom poprosím, vydrž mi ještě chvilku na drátě, já ti mimo vysílání řeknu více k té výhře.
2: Díky moc, ahoj.

CD Nonstop. Zaloufaj pop kytarovým projektem Castle Beat se skrývá od polovičky minulé dekády americký zpěvák a hudebník Josh Wang. Jeho třetí album Melodrama vyšlo na jeho značce Spirit God v roce 2020. A my se ho připomeneme dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Posloucháte Radio 1, je 10:45, no a my jsme zabrousili do československé scény. Před chvílí nám dozněl projekt, slovenský projekt Tlet Sisyfus se skladbou Všetko na okolo se mění v prach. Teď to byl brněnský projekt TSFS se skladbou Loving You is Wearing Easy. No a teď už odvážná pražská skupina, která se říká Upground, z jejich skladbou Čekací doba. Slucháte Radio 1.

0: bože, moje hlava.
1: Čo?
2: Reklama Rádia 1.
3: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Fuchsem série Open Air koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický, skvělý jména. Máme pro vás fresh, nový jména. Máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Lístky kupuj na fuchs2.cz.
4: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Zpěta lépe, žijte lépe.
5: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní z Club Card nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Karton proseka za 42 korun bez DPH.
11: Makro, ano.
10: Stačí nakoupit italské produkty za minimálně 7 000 korun bez DPH a karton Valmarone Prosecco získáte za mimořádnou cenu. Akce platí do 31. srpna. Tak neváhejte. Vaše Makro.
12: Reklama na Radio 1.

Je právě 11 hodin, vy posloucháte Rádio 1, kde právě dozněla skladba novinka od skupiny Babehoven, Free Rats. Teď už se podíváme do Chicaga, spolupráce Axis a Sova se skladbou Blow Up, novinka z labelu Drag City.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Milí přátelé, i pro tento týden jsme pro vás nachystali 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Nejprve mistr basů Dizzy Rascal a jeho nový single So Hot. Dizzy Rascal chystá album, které vyjde v září. Kanaďanka Maz, jejíž single Tracksuit vyšel 2. června, a navazuje na její indie elektronický katalog. A my si nasazujeme tuto skladbu

Novinkou třetí je track Daniela Averyho s názvem Lemon. Je součástí jeho aktuálního dvouskladbového EPčka. New Yorkské kvarteto Star Cleaner Reunion ohlásilo svoje debutové album Umbrella na 25. září. Představuje se hitparádě se skladbou Never Odd or Even.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží CDčko Jediný na světě od hudebnice Báry Zmekové.
1: Jediný na světě, co mě mate, že radostí někdy až srdce bolí.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

byla Charlie XCX se skladbou Car Decline z Lomého Alba. Teď už skupina, která si říká Toltzland z Brooklynu, se skladbou Manhattan právě teď na Rádiu 1.

Posloucháte Rádio 1, je 11 hodin 18 minut, no a pokud byste třeba nevěděli, pro co hlasovat do hitparádě Rádia 1, právě dozněla jedna z nasazených novinek skupina Star Cleaner Reunion se skladbou Never Odd or Even. Teď už návrat skupiny Helen, za kterou stojí hudebnice Liz Harris, a na její novém EPčku Linda's Head se nachází i tahle skvělá skladba Dead Shark 2. Posloucháte Rádio 1.

mikrofonu Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

No a po skupině Helen spolupráce hudebnice Arlo Park spolu s John Glaser, skladba Fluet, právě teď na Rádiu 1.

0: jedno.
1: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Karton proseka za 42 korun bez DPH.
5: V Makro? Ano.
4: Stačí nakoupit italské produkty za minimálně 7000 korun bez DPH a karton Valmarone Prosecco získáte za mimořádnou cenu. Akce platí do 31. srpna. Tak neváhejte. Vaše Makro.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Reklama na Radio 1.

0: vašich uší.
1: Digitální rádio.
0: Rádio 1 na DAB+. Celoplošně.
1: DAB+.
0: DAB+.

Posloucháte Rádio 1, nám se pomalu blíží 12. hodina, ale ještě než se tak stane, stihneme pár nějakých těch písniček, ale taky samozřejmě druhou část našeho pravidelného kulturního servisu. Tak pojďme na to. Z kategorie koncerty a tančírny v Groove Baru se v 9:30 můžete těšit. Vystoupí tam Schecter Children's a Brian LFO. No a v jazzdoku od 9:00 vystoupí Paroš Simpson Villazol Trio. Z kategorie filmy v Edison Film Hub v 7 hodin promítají snímek Princezna Kosmolesba a v 9 hodin večer film Konec Oak Street. V kině pilotů se v 7 hodin můžete těšit na film 6 gramů a v 20:50 na Birthday Party. V Jasoň Centrum od 8 promítají film Nečekané léto. V letním kině Dlabačov v 9 hodin večer do Gura Magura. V letním kině u Keplera v 21:00 snímek Bláznivě. No a v kině Dlabačov, tam se v 6:30 můžete těšit na snímek Zmrzlinář a 20:30 promítají film 6 gramů. No a na Rádu 1 o 12 už se na vás těší kolega Douglas Arianes a po něm už klasicky od 3 až do 6 bude vysílat Standa Zima. Od 6 se můžete těšit na pořad Odvážné palce, kde Iveta Nebesařová a Viktor Palák proberou filmové a seriálové novinky. No a po nich od 7 vám pustíme CD non-stop, kde zazní projekt Castle Beat s albem Melodrama. Od 8 hit paráda Rádia 1 s Jerrym Žákem, 5 novinek a aktuální žebříček dle vašeho posluchačského hlasování, které ještě pár minut až do 12 hodin můžete ovlivnit na webu Rádio1.cz svým hlasováním. No a na závěr dne od 10 až do půlnoci pořad AM180 se Štěpánem Wolfem a Kubou Hoškem. To byl kulturní servis na Rádu 1, no a my se vrátíme zpět k hudbě, jdeme si pustit novinku, single od Freak Slug, skladbu If I Could. Za chvilku, Rádu 1.

11 hodin 50 minut, vy posloucháte Rádio 1, no a na mě už je, abych se rozloučil. Od 9 až do 12 hodin vám hudbu vybíral Jan Marek, no a pokud by vás zajímalo, co jsem hrál, tracklist už najdete vyplněný na webu radio1.cz. Děkuji taky za všechny zprávy. No a rozloučím se skladbou, respektive jak tomu celý příběh. Do studia právě přišel kolega Douglas Arenas a začal mi vykládat o novince z labelu DFA Records, kterým chtěl udělat radost Janě Kománkové, která dneska měla vysílat, ale bohužel je nemocná, tímto jí zdravíme a přejeme brzké uzdravení. No a já jsem mu řekl, že právě touhle skladbou chci končit a že ji teda nebudu hrát, že vyberu něco jiného, ale on chtěl, abych ji zahrál, takže ji tady hraju, takže to berte, jakože jsem to zahrál já a zároveň Douglas Arenas, který hudbu bude vybírat hned po mně. No a ta novinka skutečně míří z labelu DFA Records, stojí za ní James Murphy ze skupiny LCD Sound System, ale taky Bob Weston ze skupiny Shellac. No a je to cover skladby The Hall of the Moon, původně od skupiny Waterboys, teď vydaný pod skupinou, která vznikla pravděpodobně jenom pro tuto skladbu, super skupinou, která nese název The Water Girls. Takže tady je skladba The Hall of the Moon. Já se s vámi loučím, těším se za týden ve čtvrtek od 9 až do 12, no a vy se můžete těšit teď od 12 na Douglase. Mějte se fajn a čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vaniš pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vaniš Gel 2 litry v penny za 219,90.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
8: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Reklama na Radio 1.
12: Jedenáct hodin, padesát devět minut a potřebuju další kafe. Tak já se jmenuji Douglas Sarajane, jsem s vámi až do 15 hodin dneska, suplující za Janou Kománkovou. A tohle je Parcels v remixu od Wally. Posloucháte Radio 1.

jeden z headlinerů zítřejšího festival Grape v Trenčíně, kam pojedu já, proto nevysílám podle normálního časogramu. Parcels a skladba You Got Me Feeling v remixu od amerického DJa Wally. Oh yeah. 12 hodin a 3 minut, posloucháte Radio 1 s Douglasem výjimečně na čtvrtek. Tak ta příští skladba je jeden z mých nejoblíbenějších letošního sklízeň léta. To jsou Francouzi Fol Amour a Leon Fall a skladba, která se jmenuje Zubí featuring Flavia Coelho, ale není to písnička o zubech. Ale fakt dobrá věc.

Folamour, francouzský producent společně s trompetistou Leon Fall a skladba Zuby featuring Flavia Coelho. Pokračujeme na dobrý vibe. Tohle je něco z dílny Toy Tonics z Berlína. To jsou Italové žijící v Berlíně, Davide Dev a Fimiani. A tato skladba se jmenuje Mama, the extended version. 12 hodin a 9 minut s Douglasem na Radio 1 na čtvrtek. Musím si zvyknout na to.

pravidelní posluchače mého pořadu, normálně na pátek anebo na sobotu ráno, dobře vědí, že fandím label Toy Tonics, jak přinesou nová vlna pozitivity z Berlína, jak je berlínský scene známý takový pochmurný, temný techno, což taky mám strašně rád. Ale tohle má šmrnc. To jsou Davide Dev a Fimiani a skladba, která se jmenuje Mama, the extended version. 12 hodin a 14 minut, čtvrtek,

0: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
1: Way Down We Go Tour 2027.
0: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
3: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Reklama na Radio 1.
11: Necroni Love. Necroni Love. To jsou Italové Mind Enterprises.

Tak přeřekl jsem, když jsem říkal, že jsou Italové. To jsou Francouzi, Mind Enterprises, duo z Francie. Titulní skladba z jejich nový album Negroni Love. A zároveň jsem koukal, že z 21. do 27. září má Holešovická tržnice Negroni Week. Takže milovníci Negroni budou mít žně tento týden. Tak teď máme 12 hodin a 19 minut na Radio 1 a tohle je nečekaná cover verzi z Jihoafrické republiky. To jsou Sux a Jay Something a cover verzi od Sting a skladba Bring on the Night featuring King Dashnote na Radio 1.

Hans. Producent pochází ze Svazijska, Eswatini. Jmenuje se Sukoluhle Dlamini. Používá jméno Sux. Tento track je cover verzi původně od Police, ne Sting solo. Ale pořád používá jméno jako jméno filmu Bring On The Night a soundtrack k tomu. Bring On The Night featuring King Dashnote. 12 hodin a 28 minut a posloucháte Rádio 1.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

Kota, který se jmenuje Felipe Gordon a jeho track African Carter. Chtěl jsem poděkovat všichni ty lidi, kteří ozývají přes chat, přes SMS, přes smoke signals, cokoliv.

švédský producent Axel Bohman, který nedávno hrál v Bite Jesus. A skladba, která se jmenuje Rock Top. Axel Bohman na Rádiu 1.

producenta Stockholmu, který se jmenuje Axel Bowman, a skladba Rock Top. Já to mám na kompilaci nebo mix CD tak od Sofia Cortesis, ten její DJ Kicks na labelu K7. Tak ta příští skladba je fakt dobrý remix klasiky z éry disco. Letos v létě producent, který se jmenuje Party Pupils, vydal si myslím už tři kompilaci remixy, takový, on to říká jako Yacht House, takže tohle je Boss Skaggs a skladba Low Down, The Party Pupils remix na Radio 1, trochu Yacht House na čtvrteční odpoledne s Radiem 1.

0: si minigolf!
1: V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Fuchsem série Open Air koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický, skvělý jména. Máme pro vás fresh, nový jména. Máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Lístky kupuj na fuchs2.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro energy drink Tiger půl litru od 2 kusů cena 12,90 za kus. A Mioneto Prosecco přikoupí 2 kusů za 109,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
3: V srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letniletná.cz.
4: Reklama na Radio 1.
5: Tak jak normálně hraje v té době Jana Kománková, tak musel jsem vybrat něco, který se hodí k její směny. Tohle je původní skladba od Depeche Mode, ale tohle je v reedici nebo předělávka od DJ, který se jmenuje Remixes Deluxe. Tohle je skladba Enjoy the Silence, ale Teo Waracha na Radio 1.

Depeche Mode ve stylu Guaracha. Skladba se jmenuje Enjoy the Silence v podaní Remixes Deluxe. Tak teď máme 12 hodin a 58 minut a mám krátkou písničku. Tohle je Multibeat a skladba Please Hold Me featuring Sam Wilder.

0: Multibeat a skladba Please Hold Me featuring Sam Wilder. Teď máme 13 hodin a 1 minutu, posloucháte Radio 1 a jak je zvykem, po 13 hodinu znamená, že je to čas na kulturní servis.
1: Kulturní servis.
0: Je to tak, kulturní servis Rádia 1 na dnešek, čtvrtek, 13. srpna 2026. Dnes má svatek Alena, takže všechno nejlepší. Začínáme v rubriku festivaly. Letní Letna, mezinárodní festival nového cirkusu a divadla v Letenských sádech v Praze. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. V galeriích, v rubriku galerie, galerie Středočeského kraje Radim Langer, Trasumanar. Národní galerie Praha, Veletržní palác, František Kobliha, Cyklus Maj. Docs vás zvou na výstavu Radka Bodževiče Faust. Galerie hlavního města Prahy, knihovna, expanze, přírůstky 2013 až 2025. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnková zahrada 2. Rock Café, kolektiv autorů, Wall of Hope. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Chata, fenomén ve světě moderní architektury. Meat Factory, galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows. Galerie Etc. Art, Jiří Staněk, Kůže času. Pragovka Gallery, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers Won't Delay Spring. Osmička Humpolec vás zvou na výstavu Present Perfect, otisky času v současné keramice. Artoto Gallery v Uhelném Mlýně, Timo bude. Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a v Pardubicích, Biennale ve věcí umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janiček, zvukové projekty. Galerie C12, Viktorie Beldová, Karolina Kučerová a Barbora Mate, Home Sweet Home. Galerie Rudolfinum prezentuje Datas, The Data and the Sovereign. Trafogalerie, Dana Bartuničková a Jakub Titikalo, Fragmenty dne, světla noci. Villa Pelé od 18 hodin prezentuje komentovaná prohlídka k výstavě Antonín Střížek, Svět od vedle. Novoměstská radnice, Melodie ročních od období. Galerie Pánská 1 v Českých Budějovicích, Budějická vlna. Studio Prona v Lounech, Human Nature. A The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec a Václav Misář, Joie de Vivre. A tady na vlnách Rádia 1 od 18 hodin vysíláme Odvážné palce a od 19 hodin CD Nonstop a dneska Castle Beat a album Melodrama. Od 20 hodin hitparáda Rádia 1 a od 22 hodin AM 180. Takže vše v docela nabitým programu kulturního servisu Rádia 1 na dnešek, čtvrtek 13. srpna 2026. Dnes má svátek Alena, takže všechno nejlepší. Tak a další účinkující na Grape Festival, který začíná zítra. Tohle je Georgia Smith a skladba What's Done is Done na Radio 1.

chtěl jsem vám omlouvat, že jsem nevaroval, že tato písnička je silně miminkotvornej. Marvin Gaye, Salam Remy. Soon I'll be loving you again, the Salam Remy remix. Posloucháte Radio 1.

0: Kulturní léto Rádia 1. Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje 17. ročníkem multižánrového festivalu Cool v Plotě. Genius Loci města Písku se v pátek 11. a v sobotu 12. září promění v přehlídku umělců, kteří vystoupí sólově. Program osciluje mezi žánry, jakými jsou elektronická hudba, new folk, jazz, experimentální hudba a další. Festival se odehrává na několika místech v historickém centru města. Letos se můžete těšit na více než 30 umělců z Belgie, Velké Británie, Polska, Slovinska, Běloruska, Rakouska, Slovenska a řadu objevů z Česka. Více info na coolvplotě.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Cool v Plotě najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Alice Horáčková Neotevřené dopisy. Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. vanhotbook.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio1.cz.
1: Miluju kulturní léto a všechny ty akce. Byl jsem včera, hrál jsem jako DJ v součásti letního Letna a to bylo fakt skvělá akce, který organizoval kolega tady z rádia DJ Gadget.cz. A to bylo fakt skvělá věc a moc se těším na zítřejší Grape Festival. Jdu zítra ráno do Trenčína, protože line-up je docela skvělý, ale mám pro vás ukázka. Tohle je jedna z účinkující. Irská country zpěvačka C-Matt a tohle je skladba The Jamie Oliver Petrol Station. C-Matt na Radio 1.
2: I was at the...

Irská zpěvačka C-Matt z její album Euro Country a skladba The Jamie Oliver Petrol Station. C-Matt je jedna z účinkujících na tento víkend na festival Grape v Trenčíně a moc se těším na ní. Viděl jsem její set na Coachella a to bylo fakt, fakt vynikající. Mě to jako až šokovalo, jak je dobrá C-Matt. Tak 13 hodin a 28 minut na Radio 1 a ta příští skladba je taky něco pro Janou Kománkovou, která bohužel dneska není a proto jsem suplující dneska. Tohle jsou The Smiths, ale trochu jinak. Tohle je skladba Hang the Ragga DJ, The Royal Fun Flip, The Smiths, trochu jinak na Radio 1.

the Smiths in a reggae style. Traxamaraya Hang the Raga, DJ the Royal Fun Flip. Nikdy mě nebylo jasný, jestli Morrissey měl jako doslova na mysli, aby DJ byl zavisutý někde, ale snad ne. Uvidíme. 13 hodin, 33 minut. Posloucháte Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
2: Tam tam i duní, kouř stoupá.
3: Trutnov, potrv všech festáků.
2: 13. až 16. srpen.
3: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými travami. Tipí, indiáni, humanoman. Hvězdárna bohoslužby a kozák tam.
2: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůž.
4: Zdravím vás jako náčelník.
1: Já taky budu tam.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Adite G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilu a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Datart pořádá Maxi Výprodej.
10: Cože? Maxi Výprodej?
9: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
11: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
13: Karton proseka za 42 korun bez DPH.
14: V Makro, ano.
13: Stačí nakoupit italské produkty za minimálně 7000 korun bez DPH a karton Valmarone Prosecco získáte za mimořádnou cenu. Akce platí do 31. srpna. Tak neváhejte. Vaše Makro.
15: Reklama na Radio 1.
16: No a tohle je novinka v podání Fred Everything ve spolupráci s producentem z Montrealu. Nový track se jmenuje Are.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dnes Petr Bursa. Jmenuje se Obsession.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: A můžete poslouchat naše Velká sedma v reprízi v sobotu ráno od 9 hodin. Tak máte hezký poslech. O víkendu máme reprízu hitparády Rádia 1 v neděli ráno od 9 hodin. Teď máme za 9 minut, nebo trochu mín, 13:50 a to znamená, že mám další dobrý track. Tohle je něco od Fimiani, jak jsme měli asi před hodinou. Fimiani je jeden z producentů na labelu Toy Tonics a tohle je skladba La Isla Respira, the extended version. Fimiani na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Bezmes Moon Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmes Moon Noise.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden.

0: za 1 kg, nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90 a pekou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Karton proseka za 42 korun bez DPH?
3: V Makro, ano.
2: Stačí nakoupit italské produkty za minimálně 7000 korun bez DPH a karton Valmarone Prosecco získáte za mimořádnou cenu. Akce platí do 31. srpna, tak neváhejte. Vaše Makro.
4: Reklama na Radio 1.
5: Tak a poslední skladba během 13. hodinu patří Karen y los Remedios. Ona jako Karen se chystá celý album Bestiaria 9. října vychází celý album. Tohle je již druhý single, který se jmenuje Nymfa. Karen y los Remedios, trochu goth cumbia na Radio 1.

Mexická skupina Karen y Los Remedios z jejich nový album Bestiaria, který vychází 9. října na labelu ZZK Records z Buenos Aires, tak to byla skladba Ninfa. Tak teď máme 14 hodin a 2 minuty na Radio 1. Já se jmenuji Douglas Arianes, jsem suplující za Janou Kománkovou a mám ještě hodinu. Začínáme tuto hodinu s novinkou od tří síly, které dali dohromady. Mexická zpěvačka Girl Ultra, puertoričanská formace Buscabuya a americký Funk Lords Chromio společně mají nový single, který se jmenuje Mentiras, Mentiras. Girl Ultra, Buscabuya a Chromio na Radio 1.

Germany. Německá zpěvačka Clara Hill společně s anglickým producentem Crackerzad. Track se jmenuje Better. Moc se těším na celý EP od Clara Hill. 14 hodin a 12 minut na Radio 1.

zpěvačka se jmenuje Jana Perrault. Teď hraje na Broadway v muzikálu Hamilton, ale tady zpívá na kompilaci Soul in the Horn, Act 4, Remixes and Bonuses. Track se jmenuje Make Up My Mind, the Merlin Bob and Frank Esteves Fusion Remix. Na labelu Soul in the Horn Records. 14 hodin, 19 minut, posloucháte Radio 1 s Douglasem za Janou Kománkovou.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Letní kino Dlabačov od úterý do soboty před kinem Dlabačov. Promítáme Kovry z Mekio, Belmonda, Macourka, Spielberga, filmy Noir a japonské horory. Letní kino Dlabačov.cz. Letní kino Zámek Veleslavný. Ve čtvrtek a v sobotu v Zámeckém parku. Promítáme Almodovara, Smoljaka a Svěráka. Kino na zámku CZ. Letní kino Gabriel. Ve středu a v neděli Gabrielu Lovci. Promítáme Oscarové hity a klasické filmové muzikály. Kino Gabriel CZ.
2: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
3: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
7: Karton proseka za 42 korun bez DPH.
8: V Makro, ano.
7: Stačí nakoupit italské produkty za minimálně 7000 korun bez DPH a karton Valmarone Prosecco získáte za mimořádnou cenu. Akce platí do 31. srpna. Tak neváhejte. Vaše Makro.
9: Reklama na Radio 1.
10: Tak tahle skladba je klasika z světa salsy. Jde to o Mongo Santa Maria a titulní skladba z jeho album z roku 1976, Sofrito. Byl jsem inspirován zatmění včera. Dal jsem dohromady DJský mix, který se jmenuje Circus Eclipse. A je to na můj Mixcloud, na mixcloud.com/DouglasA. A tak jsem si myslel, že bude se i vám líbit. Tohle je Mongo Santa Maria na Radio 1.

Mongo Santa Maria a skladba Sofrito. Zůstaneme na Latino Vibe na příští skladbu. Tohle je novinka na labelu Daptone Records, který vlastní lidi ze skupiny The Dap Kings, známý jako doprovodní skupina Amy Winehouse. Ale ta skupina se jmenuje Orquesta a Cocan. Oni jsou z Havany a jsou první latino skupinu na labelu Daptone Records. Takže jejich album se jmenuje Amerika. Vyšlo to v polovinu červenci. A odtamtač mám track, který se jmenuje Girasol featuring Miriam El Hadjli. Orquesta a Cocan na Radio 1.

Skupina se jmenuje Orchestra a Kokan a tohle je skladba Girasol featuring Miriam El Hajli. Tak ta příští skladba je fakt skvělá předělávka. To jsou jamajský raperky Xanadu and Sweet Lady v novém remixu od Dave Lovely, jeden z legendy houseu. Jejich cover verzi je dost známá věc. Rapper's Delight, the Dave Lovely Sure Shot Mix. With a hip hop, hippie, hip hop, you don't stop rocking.

jamajské raperky Xanadu and Sweet Lady a jejich cover verzi od Sugar Hill Gang Rapper's Delight v novém remixu od producent a mag Dave Love Lee. Dave Love Lee Sure Shot Mix. A najdete to

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.
2: No, jak jsme byli v Jamajce, teď jdeme do Kolumbii na jeden z ostrovů v Karibiku. Formace se jmenuje Black Diamonds a tohle je skladba Desese.

Formace pochází z ostrovu Old Providence, kolumbijský ostrov v Karibice, a to je skladba Desese, který vychází 3. září na labelu Galletas Calientes Records z Bogotá, Kolumbia. Tak skvělá věc na takový letní vibe. Ta příští skladba taky jako má skvělý letní vibe. Tohle je, já nevím, jestli si pamatujete kompilaci Beach House a Head Candy. Já jsem vytáhl jeden z těch CDček ze svého archivu dneska na to vysílání. A tohle je skupina Mambana a skladba No Reason, the Axwell Vocal Mix. Beach House, Head Candy, Mambana na Radio 1.

Posloucháme Mambana z kompilací Beach House 0402 z roku 2002 na labelu Head Candy. Oh yeah, hezké vzpomínky. Track se jmenuje No Reason, the Axwell Vocal Mix. Celý tracklist je na webu Rádia 1. A nebo mám playlist, který se jmenuje Rádio 1 2026 na Spotify. Bylo ve ctí být s vámi místo Jana Kománková dneska. A mám volno příští týden, takže uslyšíme se za dva týdny. Jmenuji se Douglas Arianes a bylo mé ctí hrát pro vás. Mějte se moc fajn, hezký víkend. Ahoj, Douglas.

CD Nonstop. Za lo-fi pop kytarovým projektem Castle Beat se skrývá od polovičky minulé dekády americký zpěvák a hudebník Josh Wang. Jeho třetí album Melodrama vyšlo na jeho značce Spirit God v roce 2020 a my se ho připomeneme dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: infinum.cz.
1: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Mami, víš, co je tohle? Wii U.
5: Sanitka?
4: Ano.
5: A víš, kdy sanitka houká?
4: Když nikomu jede na pomoc.
5: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
6: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
7: Čekají vás záchranářské speciály,
6: moderní sanitky,
7: ukázky první pomoci
6: a program pro celou rodinu.
7: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
6: Vstup zdarma.
7: Více na praha.eu.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Reklama na Radio 1.

0: kdo
1: pomůže mi sednout. Pomůže mi sednout.
2: Rádio, rádio jedna. Rádio jedna.
3: Hello, pěkné odpoledne, krásné slunečné odpoledne vám přeje už teď Stanislav Zima. Budu vaším lodivodem do 18. hodiny s tím, že v 16.15 odezní kulturní servis. No já pevně věřím, že si něco vyberete z toho, co vám hudebního nabídnu. Teď na úvod je to remix, který pro americký projekt Accurate obstaral

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Reklama na Radio 1.

Bonobo ve společnosti vokalistky Joy Crooks a novinka Always on your side. No a novou věc máme také od tohle umělce, který si říká No Such Thing. No Such Thing a Die to Manabe. A LXR, to je název skladby.

0: tohle ty broušní diamanty.
1: Myslím, že
2: Vývar. A rybí vývar získáme jedině z rybích hlav, jo, a z nějakého kousku nebo odřezku jiné ryby.
3: Ale pozor, milí pane, nejlepší vývar získáme jedině na rádiu jedna.
2: Tam není to nic proti žádným bontónům. Zrovna tak tam můžeme...

Americký maskovaný producent, který se nechává fotit a vystupuje jenom ve zvířecí masce. Říká si Slow Magic, má nové album, které reprezentovala tahle ta skladba, ve které jsme slyšeli i s americkou zpěvačku Artemis Orion. Jinak to nové album Slow Magic se jmenuje Emotion Engine. No a jedeme dál, tohleto je otvírák posledního alba projektu Tropics, Emotional Fever. Reality Fever, Tropics a skladba My.

Něco z domácí scény, Nikolaj Tretiačenko a G.B. Clifford. A fakt pěkná věc s názvem Outside. Teď už Německo a umělec Kai Lun.

John Carlip alias Launder a jeho parádní singlovka s názvem Half-Life. No a lopaty nám přinesly

No takhle noisově hezky zahlučel Fortet ve své skladbě s krkolomným názvem T246-130-ish Electribe Plates Fortet. No a docela hezky se sešli v jedné skladbě na značce Warp Bibio a Dorian Concept. Docela zajímavé spojení. Tohle je jejich společné dílko Shame.

0: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Fuchsem série Open Air koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický, skvělý jména. Máme pro vás fresh, nový jména. Máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Lístky kupuj na fux2.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mevelix. Buďte in.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Karton proseka za 42 korun bez DPH.
10: V Makro? Ano.
9: Stačí nakoupit italské produkty za minimálně 7000 korun bez DPH a karton Valmarone Prosecco získáte za mimořádnou cenu. Akce platí do 31. srpna. Tak neváhejte. Vaše Makro.
11: Reklama na Radio 1.

single s názvem Autonomous. No ale novinky jsme se dočkali i od Alexe Pereze, který vydal teď nedávno kompilaci svých zpřízněných duší na své značce 985 Records a tohle je jeho vlastní věc s názvem Reminis, celkem výmluvně nazváno.

0: Kulturní léto Rádia 1. Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje 17. ročníkem multižánrového festivalu Cool v Plotě. Genius Loci města Písku se v pátek 11. a v sobotu 12. září promění v přehlídku umělců, kteří vystoupí sólově. Program osciluje mezi žánry, jakými jsou elektronická hudba, new folk, jazz, experimentální hudba a další. Festival se odehrává na několika místech v historickém centru města. Letos se můžete těšit na více než 30 umělců z Belgie, Velké Británie, Polska, Slovinska, Běloruska, Rakouska, Slovenska a řadu objevů z Česka. Více info na coolvplotě.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Cool v Plotě najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Les Houbeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Alice Horáčková Neotevřené dopisy. Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. vanhotbook.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio1.cz.
1: No a zahrajeme si něco z toho line-upu letošního ročníku festivalu Cool v Plotě, který proběhne v Písku 11. až 12. září letos. Tohle to je Stuart McCallum, britský kytarista. Skladba se nazveme Hillcrest Part 2 letos na Cool v Plotě.

Naše jednu kytarovou věc si dáme. I'm Not a Gun by na festivalu Cool v Plotě nemohli hrát, protože festival Cool v Plotě je festival jednoho umělce a I'm Not a Gun je dvojka.

0: Kulturní servis.
1: Jo, je tady kulturní servis, je ta část, kde si připomeneme nějaké hudební pozvánky, dostaneme se i na kina a podíváme se, co ještě dneska můžete čekat od Rádia 1. Dneska je 13. srpna, doufám, že to bude šťastná 13. a vše nej patří Alam

tak jedem. Není toho zas tak moc, jsme v prázdninovém režimu, ale něco přeci. Tak dvě hudební pozvánky v Dogru v baru ve 21.30 na tyhle DJs Schecter, Children's a Brian LFO. V Jazz Doku ve 21 hodin Baroš Simpson vyležel trio. Pokud vás to táhne spíš do kin, tak Edison Film Hub dnes promítne v 19 hodin v snímek Princezna Kosmolesba. Ve 21 hodin pak konec Oak Street. Kinopilotů má na programu dnes v 19 hodin 6 gramů a ve 20.50 Birthday Party. Jasoň Centrum ve 20 hodin nabídne nečekané léto, letní kino Dlabačov a ve 21 hodin snímek Dogura Magura. Letní kino u Keplera ve 21 hodin bláznivě a ještě kino Dlabačov uvnitř v 18.30 Zmrzlinář a ve 20.30 6 gramů. No a co tedy čekat od Rádia 1? Od té podivné stanice, kterou právě teďka posloucháte. Tak v 18 hodin to budou odvážné palce, v 19 hodin CD non-stop dneska Castle Beat a Melodrama, ve 20 hodin pak hitparáda Rádia 1 a ve 22 hodin pořad AM 180. Já jsem Stanislav Zima, přeju vám nadále příjemný poslech. Za malou chviličku už si dáme jednu super věc, super remix od Cameo Blush. Cameo Blush je, myslím, že britský producent a takhle zremixoval skladbu The Weeks od Art School Girlfriend.

0: Golf!
1: Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: V srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letniletná.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
6: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
8: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
9: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
10: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mavericks. Buďte in.
11: Karton proseka za 42 korun bez DPH.
12: V Makro, ano.
11: Stačí nakoupit italské produkty za minimálně 7000 korun bez DPH a karton Valmarone Prosecco získáte za mimořádnou cenu. Akce platí do 31. srpna. Tak neváhejte. Vaše Makro.
13: Reklama na Radio 1.

Skvělá věc, za kterou může Kid Drama a Loxy. Si určitě zahrajeme ještě něco z právě té nové desky Demona Kirkhama alias projektu Kid Drama. Moc dobrý materiál. No a nějaký český tóny. Tohleto jsou Low Profile. Skladba Sounds and Falling Skies.

Bože, pořád je to tak skvělý. To je ASC a jeho skladba s názvem Overload pro všechny DJ, kteří se nespokojí se čtyřčtvrťovým rytmem. No a teď jedna zase pro změnu novinka od Jeff McIlwain z Texasu alias Luzine, skladba s názvem Birdseye.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.
2: No ani dnes vás nemůžu připravit o tenhle ten bezvadný remix, který provedl Daniel Avery ke skladbě Atom Bomb od Fluke.

0: 1.
1: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
6: Way Down We Go Tour 2027.
5: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
7: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo...

0: DPH a karton Valmarone Prosecco získáte za mimořádnou cenu. Akce platí do 31. srpna, tak neváhejte. Vaše Makro.
1: Reklama na Radio 1.

Hezké pozdní odpoledne vám přeje na rádiu 1 Stanislav Zima a zahájili jsme tu poslední hodinku, kterou spolu ještě máme. Jednou věcí z loňského skvělého alba Tranquilizer od amerického takového sound designera, který se říká One No Freaks Point Never. Teďka je zase pro změnu jedna úplně nová věc, na které se sešly britský takový dub techno, ale spíš v takovém tom smyslu ani ne tak tom žánrovém, jako opravdu spíš umělce, který experimentuje s různými prvky dubu a techna. Tedy Elle Wooten a potom italská umělkyně Irene Bianco, která je označovaná jako za takovou tvůrkyni hudební poezie. Žije v Dánsku a tohle je její teda společná věc spolu s Elle Wootenem Whispers.

No a tohle to už je Terrain, neboli dvojice ve složení Joe Baker a Wojtek Stanley. Ten první je známý spíš pod svým pod svojí uměleckou přezdívkou Forest Drive West. Tentokrát tedy v tandemu s Wojtekem Stanleym alias Terrain a skladba s názvem Hive.

0: si minigolf!
1: V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
5: Sestry a bratři, vidím kouřové signály a jiný festival.
6: Trutnov, fotr všech festáků.
5: 13. až 16. srpen. Energičtí Gogol Bordello. Reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Red Z, Plastici, Ventolin, McGay, Zrní, Yoga s muchou, Acid Row, Záviš, Jasná páka, nebo Monkey Business.
6: Ale i co jim Ondřej Havelky.
5: Trutnov.cz.
7: Zdravím vás jako náčelník.
8: Já taky budu tam.
9: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
12: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
13: Reklama na Radio 1.

A Faith in You od amerického DJ a producenta Johna Beltrana. No a podíváme se teďka domů, za chviličku i díky Velké sedmě, ale ještě předtím novinka od Sonorityho společně s Avali v tandemu a jejich společná věc Etherea.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dnes Petr Bursa. Jmenuje se Obsession.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Z Velké sedmi, tady z těch novinek se zahrajeme hned tu první, tohle Petr Bursa a Obsession.

0: nějakou blbec, ty to dám rýbat dědovůl.
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne rům.
1: Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Radio 1.

James Clements, ale asi si už dneska zazněl, ale teď jsem vám nabídl jeho docela čerstvou věc, pořád ještě Turmoil, pár měsíců teda stará, tak letošní, řekněme. Pokud někdo skutečně naše teritorium dosud minul, tak to je právě ten borec, ale nějaké snahy tady byly, ale není to jednoduché už jenom kvůli jeho zdravotnímu stavu ho dostat sem do Evropy ze San Diego. Teď už Paul Rose alias Scuba má venku nové EPčko a tohle to je jedna skladba z něj, Puppets.

CD Nonstop. Za lo-fi pop kytarovým projektem Castle Beat se skrývá od polovičky minulé dekády americký zpěvák a hudebník Josh Wang. Jeho třetí album Melodrama vyšlo na jeho značce Spirit God v roce 2020 a my se ho připomeneme dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: Sliboval jsem vám ještě jednu věc z nového alba producenta, který se říká Kid Drama. Damon Kirkham z Londýna vydal teď na Goldieho značce Metalheads desku Machines and Other Things, na které má pár kooperací s docela zajímavými jmény. Tu s Loxim už jsme si dali. Pak tam má jednu spolupráci s D-Bridgem a třeba i právě s Goldiem. My si ale hrajeme otvírák toho alba s klapu s názvem Spaces. To už je ode mě všechno. Já vám přeju příjemný večer. Pokud se vás týkají prázdniny, tak si je užívejte. Pokud někdo z vás umí přivolat déšť, tak ho prosím přivolejte, protože to sucho už začíná být kritické. No a uslyšíme se zase za týden. Hezký večer vám přeje Stanislav Zima.

0: do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Lístky kupuj na fous2.cz.
1: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Reklama na Radio 1.

0: odvážné palce.
1: To už nejde jinak. Počkej, tě zapnu mikrofon.
2: S tou znělkou se něco musí dělat.
1: Musí, no, už dlouho to řešíme, viď?
2: My to řešíme stejně tak dlouho, jako čekáme na 666 followers na našem Instagramu.
1: A to už jsme zatím?
2: Ne, já myslím, že ne.
1: My dlouho neřešili Instagram, tam moc nekoukám. Od té doby, co jsem ti dala veškeré práva tohle.
2: To nekouká nikdo vzhledem k tomu, že tam nic nedáváme, ale teď jsme tam dávali našim 631 sledujícím obrázky Ivči z festivalu v Lokarnu.
1: A ty si tam uříz na jedné fotce, to nemá mě to obličej.
2: Ne, ona tak tu fotku poslala.
1: Aha, já myslím, že to byl nějaký jako omyl.
2: Ne, ne.
1: To je taková tajemná, když nechce být vidět na těch fotkách.
2: No byla jenom na jedné a uřízla a co si budeme povídat, ty fotky nebyly moc dobré, ale jsme rádi, že Ivča v Lokarnu, což je vlastně jeden z mých oblíbených festivalů a těšíme se, až tady příště poreferuje o tom, co tam viděla a jak se tam měla. Já když jsem tam byl, tak jsem si kupoval potraviny v Lidlu, protože to bylo jediné, na co jsem měl ve Švýcarsku, nebo jediné, co jsem byl ochotný investovat, takže jsem střídal festivalové...
1: Ten Lidl ve Švýcarsku?
2: No jo.
1: A je to levnější než u nás? Dražší, je hodně asi ten Lidl.
2: Já si to pamatuju tak, že prostě když jsem odcházel s tím nákupem, tak jsem jako neměl pocit, že krvácím.
1: A co jsi koupil přesně? Řekni nám o tvojí večeři v Lokarnu.
2: No já jsem buď chodil na nějaké festivalové rauty, anebo jsem si kupoval nudle, které jsem si zaléval vařící vodou.
1: Ty azijský nudle?
2: Takový ty, co se jenom zalejou.
1: U nás to je 9 korun, tak se typnu Švýcarsko, bude třeba za 50.
2: Já si to nepamatuju.
1: To si nepamatuju. Tady ty jsi měl nějaké ubytování s rychlovárnou konvicí?
2: Ne, to jsem měl vlastní. Měl, ale ne kvůli tomu jídlu, ale protože si vozím sebou svůj Aeropress na kávu. Takže proto.
1: A to máš jako nějakou skladnou rychlovalnou konvici?
2: Mám takovou maličkou, třeba jako 3-decovou jenom. Aha, nebo že... možná půl litrovou.
1: Pamatuju s dětství, maminka měla, to byla jenom takový ta spirála kovová, která se dala do hrníčku. Není to moc jako bezpečný úplně.
2: Ale je to skvělý.
1: To je něco jako sám doma, když chceš někoho zneškodnit, tak to zapneš a hodíš mu to na hlavu. No. Rozkvařený.
2: A jinak posouváte odvážné palce.
1: Odvážné palce, možná jste pochopili, že tady není Ivča, protože možná v Lidlu teď, v Lokarnu.
2: Tak.
1: Nebo to má s plnou penzí možná, to ubytko tam.
2: To si nemyslím, ale zeptáme se i na stravovací návyky tady na švýcarském festivalu.
1: S nudlema. Třeba má taky vlastní rychlovarnou konvici.
2: Zjistíme příště o

0: Podvíc náš poslouchat.
1: Viktor je taková opravdu, on je vždy připraven, ve Varech má své pítko, které se dědí po generace Paláků a ano. Má svoji i cestovní rychlovarnou konvici.
0: Je to tak, je to tak. A v době, kdy vysíláme tyto palce, přetáčíme,
1: ano.
0: Budu v Londýně, kam si neberu rychlovarnou konvici, protože jsem si ověřil, že na obou ubytováních by měla být k dispozici, aby ne za ty peníze.
1: A vlastně.
0: Nevolal, ale jako prezentace těch hotelů je natolik reprezentativní, že budu věřit tomu, že tam bude.
1: Minimálně bude v lobby.
0: Že bych chodil si zalívat nudle v hotelu 6K za noc, že bych si chodil zalívat nudle do lobby. To je dobrý nápad.
1: A nebo já, když jsem byla v New Yorku, tak jsem se tam občas bavila s bezdomovci a ty měli takový trik, že vždycky přišli do McDonaldu a oni jim zalili jakoukoliv hrnček horkou vodou a oni si už pak tam dali čaj z ulice. Takže taky můžeš tak obcházet McDonaldy a jenom tam budeš dávat nudle.
0: A budu říkat, že jsem od tebe, že jsi mě poslala pro čaj.
1: Je to tak, ale my asi by se možná tím možná i ukazujeme, že moc filmů se nevidělo.
0: A tak nějak to dáme dohromady. Jsou prázdniny, takže já jsem to bral teď rekreačně. Minulý víkend jsem strávil intenzivně na festivalu Popmese v Brně, kde bylo krásně, hezké koncerty, krásní lidé, příjemná atmosféra, takzvaně.
1: Tam bylo víc lidí z Rádia 1, že?
0: Tam bylo víc lidí z Rádia 1, někteří z nich backstage, někteří ne.
1: Nebudeme rozvádět, kdo to byl.
0: Oni se poznají v tom.
1: A tak, co jsi viděl? Ty jsi předplatil Disney. Já jsem totiž teď předplatila Disney Plus.
0: Jo, to já mám dlouho a argument, proč mám Disney Plus dlouho, vlastně po Netflixu asi nejdéle, se jmenuje Family Guy neboli Griffinovi. To je můj primární argument, proč mít předplacen Disney Plus.
1: I ta cena je jako příjemná. 178 korun.
0: Cena vlídná, obsah tam je. A teď tam teda nově přibyl film Sama Raimiho, který byl v distribuci i u nás někdy z kraje roku. Ten film se jmenuje Send Help, v češtině SOS. A je to film, který může jako ze začátku malinko mást tělem, protože sledujeme takovou jako poctivou pracantku, vlastně ne úplně jako ošklivku, ale zároveň prostě takovou tu ženskou, kterou v kanclu nemá nikdo rád, že tam prostě nosí sendviče s rybou a je taková, že se chce vnutit do přízně a do společnosti, ale nikdo jí tam moc nechce. A ona v té práci dostane nového šéfa nebo celý nový management a tyhle lidé jsou takový jako bezpáteřní pičusové a nastává nějaký konflikt a not a spoiler, protože to, na tom je tohle celé postavené. Oni spolu letí někam, to letadlo má havárii a na pustém ostrově se objeví tato žena se svým novým šéfem. A pokud je jako o náladu toho filmu, tak tamhle co napoví fakt, že k tomu skládala hudbu Danny Elfman. Takže od začátku tam je taková jako lehce potěuchlá orchestrální nálada, jako je celkem zřejmé, že to nebude úplně horor, byť ten takový plakát. Takový pan a paní Smithovi vlastně nejvíc. Jakoby, protože ten film je postavený na teda interakci toho páru, který se snaží přežít na tom pustém ostrově, kdy vlastně ona se ukazuje být jako ta schopná, takový prostě MacGyver, a on je prostě jenom ten opruzák, který vlastně jí úkoluje i v situaci, kdy ona mu zachránila život, tak on prostě nepřestává být tím kreténem korporátním, kterým byl prostě v té práci. A klíčové tady je, že ta postava prostě má nakoukanýho Survivora, takže uplatňuje skills zjevně tady z tohohle seriálu, který já jsem nikdy neviděl, nebo z týhle reality show, ano. Skills nikdy neviděl, tak uplatňuje prostě v praxi na tom ostrově. A ten film je vtipný v tom, že tak jako je vlastně cení jako na začátku, tak i v průběhu jako malinko klame tělem. Chvilku se zdá, že to bude přesně ten typ filmu, kde ti dva antagonisté spolu nakonec skončí a najdou si k sobě cestu a zjistí, že prostě jsou pro sebe souzeni. A nebo taky ne. Jsou tam momenty, které tady tenhle ten vývoj prostě převrací z jedné strany na druhou. Ten film má skoro 2 hodiny, takže tam těch proměn proběhne docela dost. A byť je to v něčem jako monotónní, tak ten Raimi je jako natolik zkušený režisér, že to vždycky v nějakým pravidelném intervalu prostě nakopne nějakým novým motivem nebo nějakým nápadem, který z toho nedělá úplně rutinu. Je tam takovou setrvačnou rutinu, je tam pár momentů, kdy tam dojde k nějakým jako trošku gory až jako hororovým scénám a vlastně ta dominantní nálada je nějaká prostě žertovná, jako přetahovaná, trošku napínavá, dobrodružná prostě mezi těmahle dvěma lidmi, který hrajou teda Rachel McAdams a Dylan O'Brien. A je to prostě taková jako revenge, romance, dobrodružství, trošku trosečník, ve kterém chvíli jde o to, kdo přežije a chvíli jde o to, kdo umře. A pak to nějak relativně uspokojivě dopadne a není to vůbec jako mastcí, ale jako nějaký kratochvilný prostě film, to je docela solid. Takže takový jako umírněný palec nahoru, jako sympatické, ale že bych si to pamatoval za dva roky, to asi ne.
1: Do IMAXu bys na to nešel?
0: Do IMAXu bych na to nešel.
1: Já to právě, jak jsem se teď to za 178 korun dala, tak to mám jako potom, až dokoukám seriál Furiosa, kvůli kterým jsem si předplatila Disney Plus, a který doporučuji, to je takový jako hezký, feministický, feministická kriminálka, sice plná jako pro mě jako takových klišé postav, ale jako chytlo mě to a mužové jsou zlí, Viktore. Dělají zlé věci, že nám.
0: Dobře, no.
1: Ale já... je to jako dobře natočený a já mám jako dobrý kriminálky ráda. A právě SOS tam na mě vždycky vykoukne, jestli
0: jo,
1: chci koukat.
0: Jo, jako why not, no. Já mám teď takový sklus, jako ze seriály pořád se chci vlastně koukám teda teď na Ten mis hrůzy, který už vlastně taky jde do finále na Apple TV, to je jako, to se těším, až tady zhodnotím, že to zatím jako je solid velice.
1: To máš první díl, ne? Zatím jsi viděl, která v tabulce máš napsaný.
0: Jo, ne, to jsem viděl už dřív, už jsem viděl několik, ale jako stále not enough, abych o tom tady pracoval.
1: Pan Bardem, dobrý?
0: Pan Bardem, dobrý, no. Přemýšlel jsem jako u toho, že by možná někdy mohl hrát George Michael v biopiku. Že
1: pan
0: jakoby,
1: Bardem, George
0: tady, Michael. Ano, tady má totiž takový ten vouz, nevím, jak se tomu říká, takové to jenom prostě kolem úst, to kolečko,
1: ty
0: jako knírek.
1: Ty myslíš Fabka, říká zámek.
0: Jo, to tak říká, jo, vidíš.
1: No zámek ještě, když máš malinkou,
0: no, prostě to,
1: čárečku.
0: Jo, prostřed. to radši bych se nepouštěl sem. To je to, co prostě, to, co nosil George Michael, tak má jako kind of tady Javier Bardem v Misu hrůzy a byť ta jeho postava rozhodně není George Michael, tak jsem si několikrát říkal, že vlastně by to klidně se mohlo stát.
1: Jako úplně se nedo představit v klipu Last Christmas, když by jako dělali reshoot.
0: Ten pozdější, teda pozdější George Michael.
1: Takový ten, když byl malinko jako otylejší, měl ty modrý brýle,
0: no,
1: už nosil ty modrý brýle.
0: Jak prostě, jako byl ten padesátník.
1: Jo, tak možná, jo.
0: Tak to by se mohlo
1: tak
0: stát.
1: Tak vidíme, že to s tím španělským akcentem uspívá.
0: No, každopádně, já prostě teď jsem pořád někde, jo, anebo Bad Bunny, Javiera Bardema v biopiku o Javieru Bardemovi.
1: To by se mi líbilo. Měl by takový ty krátký kratčasy, co na ty ve
0: Varšavě. A to tady nebyla minulý týden a zajistě jsi to neposlechla, stejně jako Honza, takže nevíš, že jsme nakastovali Jiřího Havelku jako člověka, který stvární Sašu.
1: Michalidise? Jako v biopiku?
0: Ano.
1: Ne, jo. Já mám úplně jako jinýho za Sašu, jsem tady zapomněla, kdo.
0: My jsme hovořili o filmu Mistryně.
1: Pan Langmajer je trošku Saša.
0: Jo, no tak v různých životních fázích, ale oni jsou od sebe kolik, 15 let třeba jenom, no. Nevadí.
1: A myslíš, že se jenom natočí, bude se jmenovat akcent? Ten
0: že bys jmenovat Saša.
1: Saša.
0: A natočí to Asaf Kapadia samozřejmě.
1: Ne, natočí to třeba pan Čermák.
0: Ano, pan Čermák, zdravíme pana Čermáka i paní Čermákovou, protože když jsme dnes mířili do studia, tak jsme si psali i s Ivčou, protože do e-mailů tady novinářské veřejnosti přišla tisková zpráva s titulkem Pavel Liška se vrací do hlavní filmové role jako děda s podmínkou. Říkal jsem si, a je nová česká feel-good rodinná komedie Děda s podmínkou, čtu. Režie snímku se chopil debutující režisér Marek Čermák. Zdravíme Marka, občasného palce a setrvalého manžela.
1: Myslíš, že dá a... roli i vče tam nějakou?
0: Nevím, ale tady píšou, že už získal zkušenosti například jako asistent režie pod taktovkou Anežky Holland, což je pozitivní. Původní scénář filmu napsal Marcel Bystroň. To už se zase začínám bát trošku. Ale scénář teda je Bystroň Čermák. No jako stát se může cokoliv, ale samozřejmě přejeme Markovi mnoho úspěchů s tímto projektem a již se nemůžeme dočkat, až budeme samozřejmě palcovat.
1: Ale mohli by tam ty postavy třeba pozvat odvážní palce, nějak se tam jako dostat.
0: Jo, tak jako vzhledem k tomu, že už se jako točí, tak je ten nejvyšší čas tam jako tyto věci propašovat.
1: A nás třeba poslouchá podle mýho Marek, tak Marku nějak...
0: Marku, prosím tě.
1: Třeba byli v autě hlavní postavy a měli zaplý odvážní palce.
0: O představiteli hlavní role bylo rozhodnuto ještě předtím, než jsem do projektu před 2 lety vstoupil. To jsme už měli vstoupit my dávno tady s těmito nápady. Ale pokud to bude úspěch, tak Margita jste natočí další film a v tom už budou palce hrát nejenom v rádiu, ale i v nějaké epizodní roli, třeba jak jdou do nějakého lokálního kina na filmy Vitoulové.
1: A kdo by hrál tebe v biopiku, kdyby náhodou byl?
0: Já jsem se nikdy nepřemýšlel. A radši to nechci vědět.
1: Taky ten Havelka by mohl.
0: Havelka?
1: Se oholil hlavu a brýle má, takže dobrý.
0: Tak to můžeš říct o komkoliv, ale...
1: No můžu.
0: Jo,
1: tak se jdeme ještě k filmům.
0: Ano, to je dobrý oslý můstek, protože já jsem teda po té, co tady naše instagramová veřejnost odhlasovala, že se máme vydat na film 6 gramů, tak já jsem se vydal na film 6 gramů. Nejprve jsem dostal košem od tebe, potom jsem dostal košem od Katky Špičákové, protože tradiční rodina prostě ničí tady tyto zážitky a byla doma s dítětem, takže jsem ale rád šel s jedním svým kamarádem. A proč jsem mluvil o oslím můstku, tak ten důvod je ten, že já jsem si podstatnou část filmu myslel, že jednu z těch 4 postav, dostaneme se k tomu, hraje Leoš Noha, ale on to je David Novotný v Paruce. A vlastně až po nějaké době mi to přišlo takový jako divný a říkal jsem si, prostě jako to nějak tady něco nesedí a zjistil jsem, že to je David Novotný v Paruce. Takže opravdu tady úprava vlasů může herce přivést do zcela nečekaných míst a obsazení.
1: Ako máš radši pana Nohu nebo pana Novotný?
0: No vzhledem k tomu, že pan Novotný je Sparťan, tak asi pana Nohu. Ale třeba já...
1: A nevíš, kdo fandí pan Noha?
0: To nevím. No, každopádně teda 6 gramů je nový film Miroslava Ondruše. My jsme tady minule s Ivčou trošku mili zadek Věře Míškové, která napsala vlastně úplně scestnou recenzi na tu dovolenou v Českém ráji. A aby následně napsala neméně scestnou recenzi na film 6 gramů, ale z úplně opačných pozic. Zatímco tomu prvnímu dala 0%, tak 6 gramům dala, ano, tak 6 gramům dala 80. Což jako do jisté míry dokážu pochopit, protože v tom ten film jako vykazuje určitou osobitost a vykazuje nějakou jako schopnost vybudovat prostě situaci a interakci mezi těma postavama. Ta výchozí zápletka, která je vlastně uhozená stejně jako cokoliv, co se tam děje, protože ten film jako je jako zřetelně postavený jako nějaká komedie omylů, prostě taková ta, jako, až bych řekl, prvorepubliková věc, kde se prostě dějí věci jedna za druhou. Moc to nedává smysl, ale jde hlavně o to, že prostě to je nějak vyhrocený a uřvaný. Tak ta výchozí situace tady spočívá v tom, že prostě na nějakým jako školním výletě se najde natopený, nalepený pytlíček, o kterém si někdo myslí, že je to kokain. 6 gramů se to jmenuje proto, že když ten pytlíček váží, tak jim to napíše 6 gramů, ale ono to je 6 gramů s tím pytlíčkem, takže jakoby nějaké jako domýšlení souvislostí a logiky tady v tomhle filmu jako opravdu nehledejme. A tahle situace prostě přivede do jedné tělocvičny 4 otce těch dětí z toho výletu, kteří teda jako jsou podezřelí z toho, že nějak jako s tím mají něco společného možná. Netřeba říkat, že je vlastně úplně jedno, kdo s tím má co společného, jestli to je kokain, kdo s kým tam se má, jaké vazby a tak, protože v tom filmu jako žalostně schází nějaká jako vnitřní dramaturgie. Ono jako postavit prostě chytrou komedii omylů vyžaduje prostě to, ať to má nějakou vnitřní logiku, že jo. Prostě když se tady mluvilo o té první republice, tak prostě fucking Eva tropí hlouposti, je prostě úplně ujetý film skrz to, co se tam jako děje, ale ten svět fikční prostě funguje výborně, protože prostě ty staví jednají na základě nějaké jako jednoty, nějaké prostě nemění se jejich přístup k věcem prostě s každou, nebo jejich jakoby povaha, charakteristiky s každou druhou scénou, což se prostě tady děje. Plusem těch 6 gramů je to, že ti herci vlastně se v tom nějakým způsobem našli, teda kromě toho Novotného tam hraje ještě Ondřej Vedchý, Martin Pechlát a Jiří Mádl. Je to vlastně jako ta interakce je prostě něco, co dokáže ty scény vlastně nějak uspokojivě završovat, ale většinou je to prostě jenom o tom, že oni si navzájem jako nadávají a odsekávají a fungují tam prostě nějaké jako antipatie, ze kterých pramení nějaký jako humor postavený trošku na té nenávisti. Každopádně ale jako zkratky narrativní i jako to, co ty postavy zastupují, jsou čiré devadesátky, jo. To je prostě film, ve kterém se hojně dělá sranda z toho, že prostě někdo v 15. opodil svoji učitelku, prostě dělají se tam jako legrácky z menšin všeho druhu a v jádru vlastně ten film jako je v něčem hrozně bojácný, jo. Ono to chce být prostě jako ne Tarantino, jo, ale prostě ta zápletka jako vyhrocená, prostě jde tam jako o drogy, o nějaké snahy prostě zesadit ředitelku školy, která je prostě taková jako sekernice, ale všechna ta vlastně nedorozumění jsou strašně na vodě. Jako myslím, že není úplně spoiler, že v tom filmu fakt o to jako úplně nejde. Prostě těch 6 gramů se velmi záhy ukáže, že to prostě není kokain. Že to prostě bylo nějaký cukr nebo co. A ono to je úplně jedno, stejně jako veškeré ty další zápletky, protože to všechno stojí tak strašně jako na vodě. Je to tak prostě nedomyšlené, nedotažené, že to ani na tom komediálním půdorysu vlastně jako není příliš uspokojivé a byť to vzájemné přetlačování těch postav jako někdy nějakou vnitřní energii má, to tomu jako nechci úplně upírat, tak to končí maximálně u jako příslibů a náznaků a výstižné vlastně v tomhle je, že třeba na té premiéře tam producent a myslím režisér jako obšírně mluvili o tom, jak to bylo strašně jako náročné natáčení, protože natáčeli v minus 20 v zimě. A ten film se odehrává prostě z 80% v interiéru, tak tady prostě něco nehraje, stejně jako to vlastně na hodně falešné tóny hraje i v tom samotném filmu. Palec dolů.
1: Konec. A tak to ty už byl trošku na ten film nabroušený, než jsi šel.
0: Ne, vlastně ne, já jsem jako... Je to taky příklad toho trošku jako zavádějícího marketingu, kdy celá ta kampaně postavená prostě na těch figurínách, co stojí v kinech těch 4 herců, kteří prostě ohukujou ten pytlík s těma gramama, jako dáreček na premiéře rozdávali prostě pytlíčky, ve kterých bylo nějaký asi lipo, buď kulatý, anebo nadrcený a bylo tam užijte si svých 6 gramů. Jako těchto 6 gramů vyjde asi levněji v kině, no, ale tak...
1: Nesouhlasí s paní Miškovou.
0: To je jako obvykle ne, no.
1: To máme dál. To máme dál tady po 6 gramech.
0: No, tak
1: spíš drog, tak hodně, můžem ty euforii.
0: Hodně gramů a kill leččeho se objeví i v seriálu Euforie, který jsem teda s Kýškem po fonu se dokoukal, ale myslím si, že stojí za to o něm ještě mluvit vlastně částečně i taky proto, jakého kritického přijetí se dočkal. A jak to vnímám já, protože to kritické přijetí, hlavně v Americe, bylo velmi negativní. Nebo jako
1: U téhle série.
0: Sam Levinson, režisér, se vrací vlastně ke svému ikonickému projektu, který mu udělal kariéru a který je vlastně klíčový i pro hodně lidí z toho hereckého castu, protože za ty roky, co uběhly od té první série, tak vlastně hodně z těch lidí se stali fakt jako Ačkový hvězdy v čele se Zendayou nebo Jacobem Elordim, který tady v té třetí sérii má vlastně takovou vtipně jako upozaděnou roli. A předchozím projekt vlastně Sama Levinsona byl seriál Idol, který dělal s Víkendem a který byl takovou jako freskou prostě hollywoodské sjeté smetánky, ale ten seriál byl fakt jako tak starstruck svojí vlastní významností, že to bylo vlastně úplně směšné, byla to taková pomílené pozlátko a hitparáda vlastně nefunkčních zkratek, slepých uliček, špatných rozhodnutí. To bylo fakt jako velký fiasko, by to bylo natočeno s nějakou okázalostí, která je přítomna i tady, ale v případě prostě té třetí sezóny Euforie, která má tuším 8 dílů dohromady k 10 hodinám, tak tady je ta předvádivost nějaká prostě podložená a odůvodněná, protože ten Levinson se tady prezentuje jako fakt velmi zručný režisér. Celá ta třetí sezona je postavená vlastně jako žánrovka. Je to prostě taková, je to takový jako drogový thriller trošku, trošku western, je to vyloženě jako taková ta americká, velká americká freska. Jo. Tady prostě záběry policejních aut, jak jezdí prostě po poušti, ty velký dodávky, ve kterých se převážejí ty drogy, ty blištivé erotické kluby, ve kterých prostě působí ti různí kápové v těch zlatých řetězech s těma velkýma hodinkama, obklopení těma polnohýma ženama a tak. A je to celý prostě vědomě postaveno jako takováhle jako divočina velká, zábavná, prostě blištivá, je to jako okázalá věc. Ale v tom všem se pohybuje ta postava tý Rue, kterou hraje Zendaya, která vlastně je tou postavou, se kterou se tolik mladých lidí vlastně stotožnilo nebo nějakým způsobem k ní mělo blízko právě skrz to, jak real ona je v tom svém chování, v těch svých obtížích, které hodně souvisí právě jako s drogovýma závislostma. Ona tady říká, že je California sober, což znamená, že jako pije a občas si zahulí, ale prostě už nebere ty tvrdé drogy. A přes jakoby tu velikářskost té fakt jako žánrové zápletky de facto, kdy tam jako ona prostě osciluje mezi kartelama a protidrogovou agenturou a vlastně hledá si jako svoji cestu, jak přežít, tak ona přes tu žánrovou zápletku vlastně není nemožné si k té postavě najít jako citovou vazbu a vlastně zájem o ten její osud. Stejně jako to do jisté míry vlastně až trošku paradoxně jde u některých těch dalších postav, prostě u té jako hodně diskutované postavy, kterou hraje Sydney Sweeney, která tam co by manželka toho Elordyho vlastně se jako spustí vlastní OnlyFans a na tom účtu prostě předvádí jako různý jako věci, aby vydělala peníze ty Elordyho postavy, který prostě je to podělal a prostě nemá ty peníze, tak vlastně i tady k těmhle jako křiklavým postavám se dá nějakým způsobem najít cestu. Je to místy až a na konci vlastně i docela explicitně prostě taková jako biblická věc, jo, kdy ty poslední díly jsou vlastně hodně až takové, že nás jako ponoukají k tomu, abychom se jako přečetli Bibli. Mluví se tady o různě jako předtuchách, o strachu z Boha a zároveň se tam pracuje s nějakou jako falší, kdy některé ty postavy používají tu víru vlastně přesně proto, aby se udělali jako lepšími. Jako de facto dokáže fungovat jako na různých úrovních prostě s nějakou ambivalencí. Je to jako chytře vystavěné a to, že se tam jako bulvárně je čeho chytnout, prostě typu ty Sydney Sweeney v nějakých jako plínkách, kde dělá nějakou jako prostě jak se tam říká, prostě child play, jako erotickou fantazii pro své klienty na OnlyFans, tak vlastně přes tady tohle se tam dá dostat prostě k těm emocím. Ten hlavní pasák, tam ten jeden z těch antagonistů je takový taťkovský jako sympož de facto, byť je to člověk, který má krev na rukou a pak je tam třeba postava prostě bishopa, takového jako fatalistického posluhovače, řekněme, tady právě v tom kartelu nebo v tom gengu a je tam hodně postav, které vlastně vědomě mluví o tom, že se nesnaží být ani dobré, protože jim vyhovuje být těmi padouchy, těmi zlými, těmi, co škodí, protože je to tak pro ně jednodušší a ten život je pro ně jednodušší a ta euforie tady v tomhle tom jako dokáže dobře pracovat. A pokud tam někdy ze začátku toho seriálu zazní věta The Fairy Tale is over, že pohádka skončila, tak je to vlastně hodně výstižné k té náladě. Je to 8 epizod, ve kterých sledujeme tu Rue, jak se snaží najít cestu ven, cestu k lepšímu životu, odbavit si ten poslední job a nějakým způsobem prostě jako zase změnit tu životní trajektorii. A nějak to dopadne a dopadne to tak, že pro mě to bylo vlastně velmi uspokojivé završení té série. Jako myslím si, že tady jako opravdu už čtvrtá sezona nebude a pokud to mělo skončit takhle, to skončilo, myslím, velmi dobře, palec nahoru.
1: Vidíš, já to ještě nikdy neviděla. To mám na takovém bucket listu, takže se to možná dám v binžnu.
0: Jakoby lidi často nadávají na to, že to je jiné než ty první, nebo ta první a ta druhá sezóna, jako ano a ne, on to vždycky bylo v něčem jako přepálené a byť tentokrát je to fakt hozené na takový je to prostě taková plnokrevná gangsterka na westernovém půdorysu, ale funguje to výborně a ty postavy jako nemizí, ta jejich charakteristika z těch dřívějších sérií nikam nezmizela.
1: A ty jsi byl fanoušek těch Euforií předtím?
0: Tak, jako takový, jako jo, jo.
1: Jsem fanoušek soundtracku, ten, jako, ten mě baví hodně.
0: Ono obecně tady ty kulturní reference vlastně jsou jako super, tady hodně těch, ono to někdy, v některých filmech to působí blbě, jo, že tak, zvlášť ve filmech, které nejsou moc dobré a ty postavy bydlí v bytech, kde jsou plakáty Godarda, tak si říkáte, no jo, tak tady někdo prostě má cíle, ale nemá ty skills na to. V případě Euforie v hodně těch scénách sledují třeba staré westerny nebo film Gilda z roku 1946 a dává to smysl. A není to jenom takové to zbožné přání, že by ten seriál chtěl být takovým prostě jako klasikou westernovou, ale je to seriál, který má vlastně na to zůstat v nějakém kanonu a v paměti. A
1: v tak. Gilmorkách taky koukali vždycky na staré filmy.
0: No.
1: Ty jsi nekoukal na Gilmorky.
0: Já si teď doháním konečně Hex tady na
1: to. A jak se ti líbí paní tady?
0: Je to výborný.
1: Ona je úžasná, veď?
0: Je to výborný, mám z toho radost z tohoto seriálu.
1: A ty jsi v první sérii.
0: Končím první sérii, no.
1: Já jsem se to zkusila dát půl dílu nadabovaný. Aha. A to je peklo. Já opravdu nechápu lidi, co koukají na dubbing. Třeba u tohohle seriálu, nebo třeba seriál Boj o moc. To je zločin.
0: To já nepamatuju. Já jsem jako s dubbingem viděl omylem akorát Spielberga a předtím Jurský park.
1: A tak to Jurský park nevadí, ale cokoliv je třeba komický.
0: To nějakou osobitost má, jasně, no.
1: Paní Smart hezky hraje, že?
0: No jo.
1: Ale mě trošku teda štve ta mladá, ale už jsem se s ním nějak srovnala za ty série.
0: Já jsem velmi spokojen s tím alternativním castingem, který jsme tady tehdy vymysleli s tím, že by to teda byly Jana Pavlová a Dina Šulcová. Prostě to je to. Toto by se mělo stát, tato věc.
1: Jana Pavlová teda, jo? Jsme nakonec se dali.
0: Já jsem se k ní určitě připojil.
1: Neví kdo?
0: No.
1: Paní Balcerová.
0: Ta by taky mohla.
1: Ona by to jako s takovou nonchalantností zahrála.
0: A to jsme tady tehdy neříkali, vidíš. No.
1: Pavlová, ta by z toho udělala takový víc... Ne, myslím, že paní Balcerová.
0: Jo. Jsem rád, že tyto ženy titulujeme jako ženy, paní a tak.
1: Tak, no a co tam viděl Viktorek dál?
0: No a pak už jsem viděl jenom nový český film Čika Čeka.
1: Pana Šimona Holého,
0: našeho dávného hostujícího Palce.
1: Tak já možná ještě ne k tomu půjdu, tak já tady dám pro lidi, protože je jako velmi populární true crime, jo, sledovat. Takže já jsem teď začala...
0: Už asi 5 let, no.
1: Já teď začala opravdu true crime sledovat na YouTube, dávají live přenosy soudního procesu s paní Lindsay Clancy, která prostě už krtila své 3 děti a teď se dokazuje, jestli měla poporodní psychózu, nebo neměla. A musím říct, že to člověk jako strhne. Když to začne jakoby sledovat, třeba jeden křížový výslech svědka, to máš opravdu pocit, že koukáš na nějaký jako americký soudní drama a úplně jsem zhrává, jak to dopadne a jestli teda porota přizná, jestli se jí přizná poporodní psychóza nebo ne. A minimálně to je zajímavá otázka do diskuze společnosti, protože se moc o tom jako nikdy nemluvilo o těchhle z těch poporodních stavech, co ženy můžou mít a jestli to může víc k tomuto a taky to ukazuje, jak americká společnost prostě všem předepisuje antidepresiva, vlastně vůbec se neřeší příčina a paní jich měla asi 10 jako během její krátké léčby, takže je to velmi zajímavý, doporučuji. Na YouTube jsou liveka.
0: To máš tolik času teď, jo?
1: No ne, tak samozřejmě já se dám třeba při vaření do sluchátek a poslouchám to.
0: A aby jsi do toho vaření něco nepřisypala?
1: Uvidíme.
0: Při tomhle.
1: Ne, ale já jsem jako nikdy nesledovala kromě Amber Heard a Johnnyho Deppa, že to člověk nějak kontinuálně sledoval.
0: Jo.
1: Ale pěkné.
0: Jo. Já jsem tady vzpomínal, no jasně, no. Já jsem takhle sledoval přenos z vrtulníku, když jel k soudu Michael Jackson vyslechnul si rozsudek, tak CNN... Ne, to bylo takový, jak jela ta karavana těch aut a ten zpravodajský vrtulník letěl nad něma a prostě třeba 90 minut, který trval ten přejezd od jeho domu do toho soudu, na ten soud, tak sledovali to auto a já jsem to také sledoval.
1: A do teďka si to pamatuješ?
0: Pamatuju, pak ho osvobodili a pak umřel.
1: A pak natočil o něm krásný
0: film. Kde hraje jeho synovec, nebo kdo to je, a který jsem neviděl.
1: Já taky ne.
0: Jmenuje se Michael.
1: Když jsme u těch zpěváků, tak pojďme tady.
0: No a tak já si myslím, že je fér jako zarámovat tuto recenzi tím, že prostě Šimon je dlouholetý kamarád a je to člověk, jako jehož aktivitama jsem vlastně vždycky nějak jako sympatizoval. Jsem z těch lidí, kteří ty jako rané filmy mají.
1: Cítím už jako... Tak jaký palec?
0: No, já to chci jako zarámovat férově, protože vlastně nad tím přemýšlím a ať člověk chce nebo nechce, tak tyhle jako souvislosti jako do hodnocení vstupují. A přiznám se, že když jsem sledoval, jedna věc je ten film samozřejmě a druhá věc je vlastně celá ta jako kampaň kolem toho, která, to nebude jako zastíhat, je jako extrémně nešťastná. Myslím si, že jako já jsem člověk, který si myslí, že kapely by neměly chodit v tričkách s logem nebo jménem té své kapely. Stejně tak si myslím, že jako nikdy nedopadne dobře, když režisér chodí v tričku svého vlastního filmu. A to je i případ tady filmu Čika Čeka, který se vlastně snaží, když teď vstupuje do distribuce po tom, co se hrál teda v soutěži ve Varech, jako jediný český zástupce v té hlavní soutěži a na různých jako off projekcích prostě na Filmovce a tak dále, tak teď vstupuje do distribuce a oni se vlastně snažili kolem toho vytvořit takový hype prostě s tím jako lehce nadsazeným, ale vlastně nemyslím si, že až tak úplně nadsazeným prostě claimem Čeka Čeka Summer, pro který prostě ten film absolutně postrádá svek. Abyste mohli způsobit nějakou jako vlnu prostě zájmu a toho, že se lidi prostě natchnou pro tu věc, tak nemůžete z podstaty věci být vlastně tak při zdi, jako ve výsledku je film Čika Čeka. Úplně jako tragické mě potom přišel teda nápad dělat crowdfunding na distribuci ve chvíli, kdy si na dva kliky zjistíte, že ten film distribuje společnost velká distribuční, tak jakoby postavit si crowdfunding ještě na tohle, to už mě přišlo fakt blbý teda. Taky to nedopadlo, neříkám to nějak jako škodolivé, ale prostě, já, podle mě to ještě běží, ale fakt jako úplně zmizivou odezvou. Prostě to dění jakoby kolem toho filmu samotného mě přišlo vlastně fakt jako v něčem nešťastný. Říkám to určitě jako dílčí prostě insider trošku a věřím, že to běžné publikum prostě vnímat nebude, ale zároveň je to něco, kvůli čemu se mi ten film fakt jako trošku odcizil. Film samotný viděl jsem už před skoro dvěma měsíci. Říkal jsem, že to film si drží trošku při zdi a myslím si, že to je jako paradoxní situace, ve které se teda jako film s queer tematikou, prostě o mámě, to hraje Pavla Tomicová a jejím synovi, kterého hraje Jan Cina, je to film vlastně o té jejich blízkosti, lomeno nějaký jako vzdálenosti, kterou mezi sebou mají, jak už to tak děti a rodiče často mívají. Je to zároveň film zasazený na českou vesnici, začíná to na takové jako zábavě vesnické, kde se prostě zpívá malovaný džbánku od Heleny Vondráčkové. Vzpomíná se tam na JZD a na smrt manžela té maminky, prostě, která se mne zdena a která se z toho skonu partnera tak ještě úplně jako nevotřepala a celý ten film je vlastně, říkal jsem, nějaký paradox, je to vlastně ten film teda s tou queer tematikou, který ale jakoby mentálně byl trošku cílený na publikum, který prostě chodí na moře na dvoře. V tom smyslu, že snaží se to být jako vlastně nekonfliktní, snaží se to budovat ty scény vlastně tak jako hodně, což vede k tomu, že tam v některých těch momentech vlastně jsou ty scény, které jakoby vlastně od queer režiséra čekal nějakou trošku jako větší senzitivitu, než jakou jsem tady dostal. Ale přemýšlel jsem potom nad tím, jako, že to, jako ano, on to není film prostě pro lidi, kteří už jsme viděli prostě 48 coming outových jiných filmů. Je to, myslím si, film pro lidi, kteří na takový filmy jako nechtějí chodit, nebo nemají důvod chodit, nezajímá je to, ale tady vlastně třeba skrz tu Tomicovou si řeknou, OK, tak se budeme podívat tady na příběh matky. No, působí to tak jako hodně. No, já jsem si to prostě překřtil jako film, který prostě následuje poetiku tukových rohlíků obložených plátky šunky, anebo případně Vysočinou.
1: Chtěl být poet jako pro básní.
0: No, to nevím. Ale je to prostě film, ve kterém, když ta Tomicová říká tomu synovi prostě tady nedělej zase drámo, tak prostě já si myslím, že to je film, který by to drámu jako maličko potřeboval, protože tady je v těch dialozích prostě hodně zámlk, skoro až jako u nějakého filmu Beaty Parkanové, kdy se trošku bojím, že ty zámlky nejsou z toho, aby tady doznívaly nějaké velké emoce, ale spíše z toho, že tam jako není úplně co říct. No. A je to tak jako zvláštně jako neškodné, řídké, zároveň třeba to, jak je tam zachycená ta vesnice, myslím jako výrazný klad toho filmu, protože tady se Šimon jako rozhodně neuchyluje k takovému tomu jako figurkaření, který i hodně tvůrců českých, kteří třeba i pochází z toho prostředí, jo, jako prostě fucking krobot, prostě je schopný natočit, jako takhle jako tím myslím prostě chytrý jako člověk, je schopný natočit vlastně jako figurkářský film prostě z prostředí, který ale zná a vlastně který opravdu ho nepodezřívám z toho, že točí z pozice nějakého jako takzvaně Pražáka, který hlíží dolů a ty vesničany. To bych si nemyslel, ale ten výsledek vlastně tomu úplně neodpovídá. No a tady a v Čeka Čeka prostě ta dílčí oddramatizovanost jakoby není ničím moc nahrazená. No. Já jsem Šimonovi třeba ve Varech říkal, že vlastně vůbec nerozumím tomu, proč ta finální scéna, prostě ten film končí tím, no spoilers, že prostě od toho vesnického baráku té mámy se zvedá ten jeřáb, je tam takový to problesknutí světelný, fakt to vypadá prostě jako konec Ordinace v růžové zahradě a mě to jako extrémně iritovalo. Říkal jsem si prostě, proč jako tenhle ten banální krok a vlastně, když jsme se s tom bavili, tak Šimon mi jako vysvětloval nějaký svý jako záměry a třeba i reference jakoby k jiným filmům a tak a já si uvědomuji, jak ty věci tam jako asi jsou a on je člověk vlastně jeden z důvodů jako mýho respektu k němu je, že on je ten prostě tvůrce, který má zájem o to, co se děje jako v kinematografii, prostě aktivně se dívá na filmy, přemýšlí o tom, snaží se do těch filmů jako přenést nějaký rukopis, není to prostě jenom stojan jako na příběh, který nějak ověší a je jako hotovo. Ale žel pro mě prostě tady se to moc často jako nepromítlo do toho výsledku a byť tam jako s hodněma věcma dokážu sympatizovat Vista vesnice nebo ta typologie tý mámy, která tam řeší nějaká dilemata a prostě staní se na stará kolena jako znovu nakopnout ten svůj život a tak dohromady je to prostě příliš usedlé. No. Já jsem tomu po té varské premiéře dával jako ve svém Instagramovém hodnocení 6 z 10, čili to jako míří k palci jako nahoru. Zároveň s tím odstupem k tomu filmu k němu mám víc výhrad než ty sounáležitosti, takže tam to je zas naopak, jako myslím si, že asi fair, prostě, že to pojmenuju takhle a jako nebudu to rezime dávat i jako vzhledem k těm přátelským vazbám, řekněme, nepřišlo by mi to úplně jako férový, ale jako čemu dám palec dolů, tak je to fakt ta marketingová kampaň okolo, to je hodně trudný, no.
1: Je těžký recenzovat film kamaráda.
0: No, tak...
1: Jako byl jsem velmi opatrný.
0: Ne, tak jo, ale ono to jako odpovídá tomu, co k tomu jako cítím, jo. Jako já mám tam jako v něčem sympatie, v něčem jako velmi, velmi výrazné výhrady. Vlastně výhrady mám i k tomu, jako ten film vlastně jako není až tak od regu. Jako ano, pokud na to půjde nějaká mamina, která předtím se těmto filmům třeba i cíleně vyhýbala, třeba i v televizi, tak jako je to fajn a možná tady jako to bude její první setkání s dregem a v tom případě bych, co by člověk, který se v dregu vůbec nevyzná, ale nějaký základní povědomí, řekněme, má, tak bych rád řekl, že ten drag v tomto filmu jako taky není dobrý teda. A teď jsme čerstvě viděli první live drag show Jana Ciny na Prideu, o kterém bych taky rád řekl, že nebylo moc dobré teda.
1: To jsem neviděl. No. Já moc drag, jako nekoukám ani na ty drag show, velmi populární.
0: No, jako vlastně asi to dá shrnout, že jaký drag takový film. Tak
1: no ale ve Varech se to líbilo, plno lidí bylo dojmutých.
0: Jo, ale jako my jsme se o tom jako hodně bavili tady s gay kamarádstvem a dospěli jsme k tomu, že vlastně to jako není film pro nikoho z nás, no.
1: Že to není film pro gay kamarádstvo, ale jak říká, je to
0: pro ty mámy, no. Je to pro ty mámy a v tomhle směru to jako může splnit účel, až to bude na České televizi nějakou hezkou neděli večer a zapnou si to mámy napříč republikou a demografií a tento film najde svého naplnění. Myslím si, že žádná z těch mamin si nekoupí tričko Čeka Čeka Summer. Tak třeba tento film dá někomu odvahu začít dělat dregu Helenu Vondráčkovou.
1: To se nedělám dregu?
0: Ne, to se dělá, ale jako by někdo nový může dostat chuť toto dělat a zpívat malovaný čbánku.
1: Viktore,
0: a
1: pak třeba?
0: Druhou. Ne, já
1: nebyl bys dobrý drag?
0: Ne, já proto vlastně nemám vůbec jako cítění, já fakt nejsem jako by cílovka. Ne? No to jako jsou drag queens, který mají i vousy, ale mě to jako by není nějak extra blízký, ta disciplína. Jako já tomu racionálně rozumím a dokážu to ocenit, ale zároveň opravdu neočekávám každou další řadu drag raceu a nejezdím na takový ty fanouškovský drag kony prostě do Londýna, kde je co kukaň, to nějaká drag queen a tak. Tak
1: no a teď jdeš do Londýna, že?
0: Teď jdu do Londýna, ale to mě určitě nečeká.
1: Půjdeš tam někam třeba do kina, do divadla?
0: Divadla v létě jako, jsou více než třeba v Praze, ale taky prostě jsou divadelní prázdniny, že jo, takže jakoby ty West Endový a takový produkce jako nejedou. Kultura bude. Já určitě BFI nebo Picture House, jakoby ta artová kina. A možná nějaký koncertík. A určitě výstava Tracy Emin v Tate Modern.
1: A na Harryho Pottera.
0: Tam to nevypadá.
1: Tam to nevypadá.
0: To nevypadá.
1: Tak,
0: ale snažím se sehnat svému chlapci vstupenky na jeden koncert a to, když se podaří, tak budu mít vystaráno na 5 Vánoc dopředu, ale trošku se bojím, že se to nepodaří, protože to chtějí všichni.
1: To
0: řeknu až příště, jestli to dopadne.
1: Je to někdo známý?
0: No, jasně.
1: Medvany to
0: jako
1: nebude?
0: Je to jako stadionová věc.
1: Fa? Tak to musíš...
0: A je to žena.
1: A jedeš ticket swapy a podobné
0: ne,
1: věci?
0: Jedu industry kontakty.
1: A nebo klasika, v den koncertu se stoupni s cedulkou I want ticket.
0: No, ale takových lidí tam budou jako, bude mnoho.
1: A pak ti prodají falešní. Že?
0: Pak přesně a Vánoce budou na pilet v háji.
1: To blbý, no. To nemusíš dávat dárky další.
0: Ne, jako ale já jsem v tomto racionální člověk, takže jsem nedělal žádné plané přísliby.
1: Tak nejhorším to tam půjdeš odstát, no, ven.
0: No to ne zas.
1: Jako tam prostě... se budou minim prodávat lístky určitě.
0: Na ticket swapu je třeba jako 12 000 žádostí. Tak spíš s tím nepočítám.
1: Tak budu držet palce, Viktor, no, ať se ženeš ty lístky na toho záhadného interpretku.
0: Typněte si na jakou ženu zhání lístky do Londýna. A pokud je třeba máte, tak napište na Instagramu.
1: Je to spíš starší nebo mladší?
0: Je to spíš mladší.
1: Pod 40?
0: Jo, já myslím, jo.
1: Jo?
0: Jo, určitě.
1: A je ta hudba kvalitní, nebo?
0: Já ji neposlouchám, ale zároveň to není koncert, na který, kdybych se dostal, tak bych tam seděl z pruzele a demonstroval svou nezapojenost do té věci.
1: A hrajeme ji Nerádo jedna?
0: Tak, pan Cedloň určitě ne.
1: Je super, strašně mě to zajímá teď.
0: To je no.
1: Kdo to bude?
0: A má jako 3 koncerty po sobě, všechny jsou vyprodaný. Myslím, že jsou 3. 2 určitě, myslím, že 3.
1: A je to Britka nebo Američanka?
0: Je to žena. Mm-hmm. Není to ekonomka, babička a matka, myslím, také ne, ale to se nejsem jistý, protože nejsem fanoušek.
1: Tak jo, tak jdem od dnešních palců.
0: Tak jste se dozvěděli něco i o filmech.
1: Viktor bude v Londýně příště.
0: Pošlete mi lístky, já tam jsem, no. Pokud posláte v premiéře, tak mi ještě stihnete poslat ty lístky, tak se čiňte.
1: A ty si neřek na koho, to je ten problém.
0: To je ta hádanka a to právě...
1: A třeba tě někdo poslouchá, kdo má ty kontakty a může...
0: Není jiná jako superstar žena, která by v příštím týdnu hrála v Londýně velký koncert, takže to je prostě... Pokud máte tyto lístky, tak víte, že je máte. Tam není třeba dalších indicí.
1: Nebo mají třeba kontakty.
0: No, tak mi je pošlete.
1: No tak jo.
0: Tak a příště s Ivšou o Lokarnu zase less gossip, více vážnosti.
1: Tak jo, tak my jdeme, já tady...
0: Tak my jdeme, my to vypínáme.
1: Já to musím...
0: A do roka to nebude nová znělka.
1: Počkat, teďkon a teď to vypínáme. Teď.
0: Naschledanou. Čau. Odvážné palce. Kulturní léto Rádia 1.
2: Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje 17. ročníkem multižánrového festivalu Cool v Plotě. Genius Loci města Písku se v pátek 11. a v sobotu 12. září promění v přehlídku umělců, kteří vystoupí sólově. Program osciluje mezi žánry, jakými jsou elektronická hudba, new folk, jazz, experimentální hudba a další. Festival se odehrává na několika místech v historickém centru města. Letos se můžete těšit na více než 30 umělců z Belgie, Velké Británie, Polska, Slovinska, Běloruska, Rakouska, Slovenska a řadu objevů z Česka. Více info na coolvplotě.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Cool v Plotě najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Alice Horáčková Neotevřené dopisy. Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. vanhotbook.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio1.cz. Run.

CD non-stop. Máme tu čtvrtek 19. hodinu a je tu s tím také samozřejmě pravidelný CD non-stop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, tentokrát s tím americkým indie lo-fi projektem s názvem Castle Beat a

0: Tvorba vzniká v podstatě v jeho domácích podmínkách a zároveň provozuje také i své nezávislé vydavatelství Spirit Ghost. Josh Wang tam má na kontě spoustu zajímavých desek od projektu jako Hibu, Idling, třeba teďka nedávno Atmos Bloom, či Exciter, Teen Blush nebo Darksoft dříve. No a jeho tvorba exkluzivně vychází přes jeho tohleto vydavatelství Spirit Ghost, které v současnosti funguje v Kalifornii. Odkud ostatně Josh Wang pochází, ale musím říct, že později se také usadil v New Yorku, v Brooklynu, kde začal už na střední škole, kde studoval hrát také na kytaru a experimentovat s programem Garage Band ve svém notebooku. Mezi jeho hlavními vlivy patří klasické postpunkové a novovolné skupiny jako Joy Division, The Cure nebo The Chameleons, ale také moderní indie rockové projekty třeba Beach Fossil nebo Waves. V roce 2015 odstartoval projekt Castle Beat vydáním svého prvního EPčka, které dostalo název Demo EP. Obsahovalo 6 nahrávek, to už vyšlo také na jeho značce Spirit Ghost, kterou v té době založil. No a následující rok se objevuje v roce 2016 jeho také debutové album, eponymně nazvané Castle Beat, které jste už také v CD Nonstopu slyšeli. No a před pár lety jsme si tady hráli i to druhé pak studiové album, které vyšlo o 2 roky později pod názvem VHS. Deska, která prohloubila jeho dream popovou estetiku a jeho zvuk byl také už více vrstevnatý, ale každopádně stále držel ten svůj lo-fi zvuk evokující 80. léta, což podtrhuje i samotný název alba VHS. Vy však dnes uslyšíte jeho 3. studiovku, album, které vyšlo opět o 2 roky později pod názvem Melodrama. Album přineslo výraznější tentokrát zapojení syntezátorových zvuků a vůbec drum machines a album nabídlo celkově opět 11 sympatických lo-fi indie kytarových skladeb, ostatně uslyšíte za chviličku. No a o další 2 roky později se Castle Beat navrací v roce 2022 už 4. deskou Half-Life, která kombinuje i prvky tentokrát indie surfové muziky a postpunkových vlivů, hlavně basových linkách. A tohleto 4. album určitě je zvukově do té doby nejčistší a nejvíc propracované, avšak přesto nestrácí ten svůj zasněný charakter. O další 2 roky později Castle Beat pokračuje svým pak 5. studiovým albem s názvem Stereo, které je ještě propracovanější svou produkcí i důrazem na stereofonní efekty a vrstvení kytarových ploch. A já doplním, že ho předcházelo ještě o rok dříve i 6-skladbové EPčko s názvem Nothing. No a poslední dobou svou frekvenci desek Josh Wang Castle Beat zvýšil. Loni vyšlo jeho 6. album Revival, opět na značce Spirit Ghost, které přineslo tentokrát kombinaci rychlejších indie popových nahrávek s hitovkami jako Tonight, Ivy League či právě titulní skladbou Revival. No a my si připomínáme tohodle velmi tvůrčího a agilního producenta Castle Beat, hlavně v souvislosti týká se ho nedávnou už celkově 7. studiovou deskou Castle Beat Římská 2. Nejnovější album symbolicky odkazuje na počátky projektu a kombinuje je právě s tím producentskými zkušenostmi, které Josh Wang získal za více než dekádu, kdy tvoří muziku a také kurátoruje výborný indie label Spirit Ghost. My si teď už nabízíme tohodle v Kalifornii nyní opět usídleného už hudebníka Castle Beat na jeho 3. desce Melodrama z roku 2020 a vám přeju příjemný poslech.
1: CD Nonstop.

0: Macho rap je tvoj svet, fuck it. Stačí subas, bullshit a fed. Im stačí kopák, prišli sa užrať. Im stačí fed, rich boy, poza. Si HM-ko hudbe, na to tak netlač. Druhý deťom, vibe Karlovy Vary. Pop starší, počuli už stokrát.
1: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela, predložené vlasy z ruských panín pod obočím biky. Perina kačičko, semeno z lososa, bublina potok ze ste.

0: No.
1: Bezmez Moon Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmez Moon Noise.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu. Odpověď hledejte v galerii Rudolfinum na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna. Rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Reklama na Radio 1.

Vysíláme vždy ve čtvrtek večer ve 20 hodin v premiéře, tak je tomu i dnes 13. srpna roku 2026. Případně, pokud nás posloucháte v repríze, tak je neděle 16. srpna. V první řadě si dovolím poděkovat za vaše hlasování, které berete jako vždy velmi zodpovědně. Dnes ve 22 hodin se otevře hlasování na stránkách Rádia 1, respektive na stránce Hitparády právě pro tohleto kolo a budete mít možnost hlasovat až do příštího čtvrtka, doufám, když to tam nějak nastavím dobře. Co se týká pořadí Hitparády, tak to je reprezentováno na webu vždy 15 skladbami v žebříčku a 5 novinkami. Máte tam taky u toho i krátké ukázky, abyste si mohli připomenout, cože to vlastně je za skladbu, která se skrývá pod tím jménem a pod tou kapelou. No a pokud zahlasujete, tak jste automaticky zařazeni do vlastně jako losování nebo výběru šťastných hlasujících, kteří od nás dostanou nějakou cenu. Buď to bývají lístky nebo nějaké vstupy na koncerty. A teď vlastně 2 týdny po sobě si rozdáváme CDčka. Dneska to bude CDčko od hudebnice Báry Zmekové s názvem Jediný na světě. Příští týden album Bílo od Beaty Bocek. Tak ještě jednou vám přeju pěkný poslech Rádia 1. Pojďme si pustit dnešních 5 novinek v Hitparádě.

0: Ta novinka první jsou Queens of the Stone Age. A ti naposledy vydali desku s názvem In Times New Roman, kterou jsme si taky prohnali hit parádou, respektive minimálně jednu skladbu z něj v roce 2023. A skladba Easy Street je vlastně po té tříleté pauze jejich první novou skladbou. A co je zajímavý, tak sám Josh Homme říká o téhle skladbě, že je vtipná, a to říká také i hostující country zpěvačka Nicky Lane. Říkají, že to udělali tak, jak byste dělali demo. Zůstaly chyby, zrychluje to, zpomaluje to a tak
1: novinka
0: dále.
1: Novinka týdne v hit parádě Rádia 1.
0: No. A tady jsou Queens of the Stone Age, Easy Street.

0: Dozněla nám dnešní první novinka, to byly Queens of the Stone Age a téměř jako demáč znějící skladba s názvem Easy Street. No a teď následuje britská producentka a básnířka John Glasher z Londýna. Ta vydala svůj první track roku 2026 teďka po loňském debutovém albu, které se jmenuje Like a Ribbon. Chystá ovšem už druhou desku, ta se bude jmenovat Lack of Joy is Death. John Glasher a skladba Bond Girl. To je dnešní novinka číslo 2.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: To byla dnešní novinka druhá, John Glacier a Bond Girl. No a teď za sametovým hlasem Matta Berninga, frontman kapely The National, vydal single, který nezní úplně typicky pro něj. Je takový pomalejší, až bluesový. A jmenuje se Martini Me Fatso. Píseň údajně pojednává o jeho mírném hněvu vůči Bohu a je popisován jako podnapilá modlitba. Jinak Matt Berninger loni vydal svoji druhou desku Get Sunk. Martini Me Fatso, Matt Berninger, novinka v Hitparádě Rádia 1.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

0: Dozněl nový Matt Berninger, Martiny Mefazzo, skladba, která má pořadové číslo 3 mezi dnešními novinkami. Občas se nám do hitparády dostanou i nějaké cover verze. A my tady máme seattleskou indie rockovou kapelu s názvem Deep Sea Diver. A ta si dovolila udělat cover verzi legendární skladby Teardrop od Massive Attack, kterou původně naspívala Elizabeth Fraser. Což potvrzuje frontmanka Jessica Dobson téhleté kapely, že jí má hodně ráda. Tak posuďte sami, jak to dopadlo. Tady jsou Deep Sea Diver, Teardrop.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Kapela Deep Sea Divers z Seattlu a jejich verze skladby Teardrop od Massive Attack. Právě dozněla jako jedna z novinek v hitparádě Rádia 1. Tak uvidíme, jak vás tahle ta verze zaujme, docela to vzali za rozumný konec, bych tak řekl. No a na závěr je tady producent, básník, herec Saul Williams. Ten je známý ve spolupráci s spoustou kapel, mimo jiné třeba právě z Massive Attack, s Robertem Del Naja. A vydá teďka 28. srpna svoje další solové album po 7 letech a právě hostovat budou Robert Del Naja, Kamasi Washington a další. A jmenuje se Robot Slave, tahle ta věc, kterou si zahrajeme. Mimo jiné spolupracoval i s Trentem Reznorem z Nine Inch Nails na jeho desce Year Zero. Na oplátku potom Reznor produkoval i album právě Saula Williamse. Rozhodně člověk s dosahem. Skladba Robot Slave je dnešní novinkou poslední.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

Tak přátelé, slyšeli jste všech pět novinek dnešního kola. Tou poslední novinkou byla skladba Robot Slave od Sola Williamse. No a my se můžeme pomalu, ale jistě posunout k našemu žebříčku 15-místnému. Já už jsem tady vlastně na začátku vlastně de facto vyslepičil všechny důležité informace, které se týkají hlasování, výher a podobně, takže už to nebudu opakovat. Možná jenom ještě jednou díky za hlasování, bez nichž by bylo velmi těžké hitparádu vyrábět, to bych si ji musel vymýšlet a to by bylo moc práce, takže dobrý, že hlasujete. Možná kdybyste měli jakékoliv tipy na novinky, což občas mi pár z vás posílá, tak se nebojte. Buď na adresu jerry@radio1.cz nebo hitparada@radio1.cz můžete svoje tipy na novinky poslat. My sice tady všichni v rádiu pilně novinky sbíráme, ale vás je hodně. Pokračuje festivalová sezóna. Já jsem minulý týden vlastně tady byl ze záznamu, protože jsem navštívil brněnské popmese. Užil jsem si, bylo to pěkné. Einstürzen der Neubauten, nebo třeba Anna von Hauswolf, ale taky kapely jako Past nebo Om Square. A samozřejmě pár objevů, což vždycky na festivalu potěší. A co se týká dalších koncertů a festiáků, tak doporučuji se podívat na stránky Rádia 1. Teďka v srpnu vlastně koukám, co je tady 14. 15. srpna krásný Ztráty ve Všeticích, no a v Trenčíně Grape Festival. Z koncertů 22. srpna budou hrát v areálu 7 OMD. Ty já jsem teda nikdy neviděl naživo a zase neuvidím, protože pojedu do Beskyd, ale zajděte, protože taneční kreace frontmana OMD jsou naprosto neuvěřitelný. A vůbec jsou to legendy. Ještě zmíním taky tradiční Prague Gothic Treffen, který bude probíhat na konci srpna. V září budou v Praze Camouflage, Dresden Dolls, The Next, Dub FX a tak dále. No a samozřejmě pro veškeré tipy sledujte web Rádia 1 i případně Facebook. A ještě jsem chtěl na něco upozornit, ale bohužel se mi to totálně vykouřilo z hlavy, takže smůla. Jo, už vím. Když budete už v tom hlasování, zahlasujte i pro Velkou sedmu, čili československou hitparádu Rádia 1. Respektive zahlasujte ve Velké sedmě pro československé skladby. Tak jo, pojďme na to. 15. místo, jedna z novinek z minulého kola. Torontská producentka Maz, aspoň doufám, že tak čte, loni vydala svoje debutové EPčko NPC. No, a velmi sympatická skladba Tracksuit se sice s odřenýma ušima, ale dostala z novinek na 15.

tady zní ve dne v noci. To je, co by to mohlo být? Hele, není to datel? No, je to dost podobný, ale to není datel. Zní to jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu Rádia 1.

Nápaditá to dáma, producentka Maz a její skladba Tracksuit, která se jako jedna ze tří novinek posunula do žebříčku hitparády Rádia 1. My ty novinky máme seřazený takhle ke konci v žebříčku, takže nás čeká další a to je newyorské kvarteto Star Cleaner Reunion, který na 25. září chystají svůj debut s názvem Umbrella. Never Odd or Even. Novinka z minulého týdne, nyní místo 14.

A tenhle střih od Star Cleaner Union k Danielu Averymu nám označuje 13. místo, track Lemon. Daniel Avery vydal svoji loňskou desku Tremor a teď je aktuálně single Lemon, jehož právě tahle to jedno Ačko je ostrý, to druhý Ačko s názvem Satisfied je trošku hypnotičtější a plynulejší. Tak jo, loni myslím, že vystupoval v Praze Fuchs 2, 13. místo, no a pak bude následovat 12. místo. Skladba Billy Came Back od This is Lorelai. Posloucháte Rádio 1.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 90 na celých 9 poprvé.
2: Rádio 1.

Na Rádiu 1 jste slyšeli teď kolikáté 12. místo od New Yorkčana This is Lorelei z jeho debutové desky The Singer in My Band, která vyjde 11. září. Billy Came Back, 12. To byly 3 týdny hit parádě, no a následující skladba je tady asi naposled, protože projekt Eels Mark Everetta se skladbou Cap in Hand je tady už 7 týdnů. A oproti minulému týdnu vám mohu sdělit informaci novou, a to, že 16. října vydají Eels po 2 letech desku Cookie Happened.

0: Na Rádiu 1 dozněl projekt s názvem This is Lorelei a skladba Billy Came Back. No a teďka to byly Eels a Cap in Hand hned po This is Lorelei. Následují Crafty Cuts and Be Life. Crafty Cuts, týpek, který se loni objevil v Praze, v Lucerna baru, party, ve které vystupovali například freestylers nebo plump DJs. Nějak jsem to mysnul, ale podle všeho to byl velký večírek. Crafty Cuts vydal 10. července album Turbulence a my si hrajeme skladbu Best in Me, která je na 10. místě. Zatím 2 týdny v hitparádě.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Kotva vysílání.

Posloucháte Rádio 1, Crafty Cuts a ještě k tomu africká reperka B-Life. No a my si dáme teďka Django Django Cameos. Tahle ta londýnská kapela 6. listopadu vydá album Doveland. Jinak, co jsem tak dohledával, tak měli se objevit v Praze, ale covid jim v tom zabránil tehdy. 9. místo v hitparádě.

0: Odjú jedna.
1: Teď jsem si uvědomil úplně, co jsem to řekl v té předchozí větě. Africká reperka B-Life. Tak samozřejmě je to britský reper a MC B-Life. Dneska asi si tady trošku uberu tu klimošku nebo co.

Tak tohle to byly Londýňani Django Django, skladba Cameos na 9. místě. No a na osmičce je Julia Holter. Americká zpěvačka se sympatickým lo-fi projevem bude vydávat 21. srpna album Materia. Co jsem tak dohledal, tak v Praze vystupovala jednou v roce 2019, kdy jí před skokanku dělala Neversoul. Fantasy, 8. místo v hitparádě Rádia 1 a Julia Holter.

Tak, poslouchali jste Phoebe Bridgers skladbu Lost Boys. Které zítra vychází album Lost Weekend, tedy 14. srpna. Následovat budou Boards of Canada. Extra, extra! Crack House throws the number one in everyone's face!

I love the lower. Or I love any physical being.

No a pokračujeme dál po Boards of Canada, skotské dvojce, která vydala sympatickou desku o konci světa s názvem Inferno. Škoda, že nevystupují téměř živě. Tak je tady Imogen Heap a John Hopkins a jejich společný single Reckoning. Už na místě pátém.

Na Rádiu 1 posloucháte aktuální vydání Hitparády s datem 13. srpna, takže buď pěkný čtvrteční večer, anebo pěkné nedělní dopoledne vám od mikrofonu přeje Jerry. Tohleto byla spolupráce Johna Hopkinsa Imogen Heap, single s názvem Reckoning, už 5 týdnů v hitparádě, minulý týden 5. místo, nyní teda taky 5. místo shodou okolností. No a o 2 místečka si polepšili Dinosaur Junior. Už 28. srpna vydají další desku, ta se jmenuje They're Near a my si hrajeme 3. týden v kuse v žebříčku skladbu Several Got Away. Tady jsou Dinosaur Junior na Rádiu 1.

Na hitparádě dozněli klasici indie rocku z Ameriky, Dinosaur Jr. Skladba Several Got Away, předznamenávající již brzo vycházející album There Near. Máme za sebou čtvrté místo a to znamená, že je čas na losování výherců. Nejprve ovšem dvě novinky, které se neumístily, to byl Dizzy Rascal, který jsem zjistil, že bude hrát letos v Praze, někdy na podzim, tuším. A dále Rip Magic, také nepostoupili. Z hitparády vypadly Lily Jennifer, Hiatus a Nick Stama. Z novinek se minulý týden dostali do žebříčku Maz, Starcleaning Reunion a Daniel Avery, a to na 15., 14. a 13. místo. Co se týká té lepší zprávy, tak máme tady tři výherce CDčka s názvem Jediný na světě od hudebnice Báry Zmekové. Jsou to Martin Topinka, Amélie Holečková a Daniel Kocourek. Gratulace. Vlastně ve 22 hodin se také spustí hlasování hitparády Rádia 1 a tam svoje jména jakožto výherců naleznete napsána. A měli byste od naší drahé kolegyně Kristýny dostat také e-mail, kterým vám sdělíme, jakým způsobem si lístky můžete vyzvednout. Příští týden budeme rozdávat CDčka s názvem Bílo od hudebnice Beaty Bocek.

Je na čase také zazpomínat na nějakou skladbu. Přiznám se, že dneska to bylo vyloženě náhodný. Procházel jsem si tady vlastně v počítači skladby, které tady byly naprogramovány vlastně jakože, abych si tam nějak jako napasoval to, co případně bude hrát po hit parádě před dalším pořadem. A objevil jsem tam skladbu Eat Raw Meat Equals Blood Drool od Editors. A to bude dneska vzpomínka konkrétně na 24. května roku 2010, kdy tahle ta skladba vyšla jako třetí single z jejich třetího alba In This Light and On This Evening. To tuším, že vyšlo na konci roku 2009. Britští Editors, rozhodně kapela, která taky docela znamenala a znamená ve svém žánru velmi, pro mě tehdy samozřejmě velmi příjemné překvapení. Tak jo, Eat Raw Meat Equals Blood Drool, vzpomínka na rok 2009/10, Editors, Hit Parády Rádia 1.

0: obznova. Ne, znova se to musí jet. Tak dost, Hergo, takhle to nejde, Zuzanko. To je přeci 91,9.
1: No a po vzpomínce na Editors, určitě vám ta skladba zněla známě, je tady jiná kapela podobného stylu, a to jsou Interpol. Na třetím místě This Mirror Weighs a Ton. Jejich stejnomenné album vyjde 28. srpna. Vyznačuje se tím, že tam je více smyčců údajně a tmošky. Kromě téhleté titulní věci, kterou si za chvilku zahrajeme na třetím místě hitparády, vyšla i skladba See Out Loud. Tady jsou Interpol na Rádiu 1.

Tak dotepali Interpol. Překvapením není, že tahle věc je na třetím místě, stejně jako minulý týden. This mere weighs a ton. No a žádná překvapení už nás nebudou čekat ani na druhém a prvním místě, protože na dvojce je opět Bonobou Simon Green. 11. září mu vyjde nová deska Distance in Static. Skladba Me and You na Rádio 1 právě teď.

0: Bonobou, Me and You na místě druhém. A pomalu se chýlíme ke konci, protože už nás čeká pouze místo první. Takže to se chýlíme docela rychle vlastně. Stejně jako minulý týden a týdny předtím pole Jean Harvey, zpěvačka, která je tady ze skladbou Voyager, kosmická píseň, orchestrální, objednal si u ní profesor Brian Cox. A samozřejmě tato píseň vzdává poctu slavné sondě, která to brázdí už mimo, nebo jedné z těch sond asi, která to brázdí už mimo sluneční soustavu. Tahle skladba by snad měla předznamenávat nové album PJ Harvey, ale zatím se nic neví.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

A tímto prohlašuji dnešní hitparádu za slavnostně ukončenou, protože jsme slyšeli první místo. PJ Harvey, Voyager.

0: Posloucháte Rádio 1.
1: Cože jste to vlastně všechno dneska slyšeli? Tady je stručná rekapitulace dnešních písní. Tohle jsou Queens of the Stone Age a Easy Street, novinka první. Producentka John Glacier a její Bond Girl, to byla novinka číslo dvě. Matt Berninger, Martini mi fazzo. Další novinka. To je dobrý. Deep Sea Diver, kapela ze Seattlu, která si dovolila udělat cover verzi skladby Teardrop od Massive Attack. A producent, básník Saul Williams s pátou novinkou jménem Robot Slave. Crush dissension if you want to, but bear in mind. Kanadská producentka a DJka Maz a její skladba Tracksuit, 15. novinka z minula. Star Cleaner Reunion, kapela z New Yorku, skladba Never Odd or Even, také novinka, 14. místo. Lemon, to je single od Daniela Averyho, také z novinek z minulého kola, 13.

No a tahle sekaná, to je Crafty Cuts a Be Life, Best in Me, 10. místo. Cameos, Django Django, 9. Zatím druhý týden je v hitparádě sympatická Julia Holter, její skladba Fantasy, a to na místě 8. Phoebe Bridgers vydává teď v pátek 14. novou desku, tady je single Lost Boys, 7. Šestka, Boards of Canada, Father and Son. Reckoning, Imogen Heap a John Hopkins. Dnes 5, minulý týden 5 a 5 týdnů hitparádě. Several Got Away, Dinosaur Jr. 4. No a 7 týdnů je v žebříčku také skladba This Mirror Weighs a Ton, která se vlastně předznamenává stejnojmenné album od kapely Interpol. 3. Bonobo, Me and You, to je místo 2, stejně jako minulý týden. A 1 patří PJ Harvey v skladbě Voyager. Tímto se s vámi loučím na týden a příští čtvrtek 20. srpna se budu těšit na další vysílání na Rádiu 1, a to v podobě další hitparády. Dávejte na sebe bacha a užívejte léta. Ahoj.

0: jedno.
1: Letní kino Dlabačov od úterý do soboty před kinem Dlabačov. Promítáme Kaori z Mekio, Belmonda, Macourka, Spielberga, filmy Noir a japonského hrody. Letní kino Dlabačov.cz. Letní kino Zámek Veleslavný. Ve čtvrtek a v sobotu v Zámeckém parku. Promítáme Almodovara, Smoljaka a Svěráka. Kino na zámku.cz. Letní kino Gabriel. Ve středu a v neděli Gabrielu Lovci. Promítáme oscarové hity a klasické filmové muzikály. Kino Gabriel.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90 a pekou řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Reklama na Radio 1.

Tak, dohráli vám Proto Martyr, předtím Blond Redhead a Joy Division, samá sázka na jistotu. Já se jmenuji Štěpán Wolf a pod hlavičkou AM180 vám budu vybírat hudbu tady na Rádiu 1 pro příští 2 hodiny, to znamená do půlnoci. Další věc, kterou vám tady vyberu ještě prozatím z archivu Rádia 1 nebo z novinek v archivu Rádia 1, bude novinka od Strokes z jejich nový desky, kterou jsem ještě vůbec neslyšel nějak. Mě to úplně minulo, tak si to teďkon s váma poslechnu, jak z něj Strokes v půlce roku 2026. Mírný pochybnosti i těšení zároveň.

0: take him off the leash.
1: Tak dohrál vám australský projekt Spike Fuck. A to byl nový Mickey Blanco, New York City Dogs.

Tak dohrál vám Fishnark, předtím Ideas for Conversations, který jste mohli letos vidět na Creepy TP v Praze. Tohle už je nový single od Emmy Ruth Randall. Enough.

Yes. Yeah.

0: I've sown.
1: I don't need it to be fair.

kapela Handsome First, partnerský, už dneska neexistující nebo rozpadlej páreček, který jste mohli vídat v Čechách kdysi, hrát docela pravidelně, včetně prvního nebo druhého ročníku festivalu Creepy Teepee v Kutní Hoře, tak tohle byla od nich starší věc, Handsome First, Hate This City. Předtím to byla Marnie Stern a ještě předtím Black Tar Jesus s hostující Amelie Siba. A ještě předtím Carices Weird. Posloucháte Rádio 1. Od mikrofonu se vám občas ohlásím. Já jmenuji se Štěpán Bolfa. Ještě nějakých pár desítek minut vám budu vybírat hudbu. Další věc je zároveň pozvánka na koncert 15. září v Praze na Sedmičce na Strahově. Vystoupí Cory Hansen z kapely Vent, kterou můžete znát. Jestli se zajímáte o dobrou kytarovou hudbu, Cory Hansen vydává fajn takový písničkový soulovky, někdy dost takový s velmi ulítlým humorem. Z desky Western Come je skladba Housefly, kterou vám zahraju teď a nebo pustím teď, já mi nezahraju, zahraje vám i Cory Hansen. A naživo vám ji pravděpodobně zahraje 15. září v Praze na Sedmičce.

0: Aha, já mám režijku, ale tady Franky jede na černo a je schovaný pod celtou.
1: Cože? Tak už tě mám, ty železniční strako! Je majíc tisíc láter a kotelů. Tyhle mě zradil.
2: Rádio 1 vás nikdy nezradí.
3: To taky není špatný.

Reelin se jmenovala tady ta skladba od Squirrel Flower, předtím Picastro, Mount Eerie a taky Smog. Pomalu, ale s neodvratnou jistotou se blíží půlnoc. Ještě zhruba 20 minut vás budu oblažovat hudbou, mojí oblíbenou, a doufám, že i vaší buď ještě neoblíbenou, ale brzo oblíbenou. Teď to bude kapela Omni of Hellos, Going Down.

Tak dohrála vám taky už neexistující kapela Wilderness a ode mě poslední vstup pro dnešní večer nebo noc začínající. Mějte se pěkně, zase za 14 dní tady na Rádiu 1 budu, buď to já nebo Jakubošek pod hlavičkou AM180 a teď ještě Lancôme Hunting the Wren. Užívejte si léta tak, jak chcete a dávejte na sebe pozor. Lancôme teď na Rádiu 1. Čau.

0: kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: kanceláři vládne hustá atmosféra.
1: Radio 1.

a po těch širokých.

asi ještě není 20. Zatímco pod oknama pochoduje nějaká demonstrace. A pak se zeptá, na co myslím, když vadím tetování na vnitřní straně její paže. Co na to říct, všechny ty německy dabovaný hlavy nikdo nevymaže. A pak se opíne v její posteli mým těžkým španělským.

0: řekni máma.
1: Lá, lá.
2: Tak řekni Radio 1.
3: Divadlo, show za kalby, pořád to samý. Foch, to je těžká práce, huba mě bolí. Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě, pátek, dělo do palice, to se vypne. Zase byl koncert, když mu mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím, vole, lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo.

práci! Chci normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci! Yeah!